0: úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Simo! Nosa!

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Čas.
1: Vedle tebe usínám a jako první ráno vidím tvý kruhy pod očima.
0: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
1: Obědovka Rádia Čas.
0: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
1: Když posloucháš, máš vyhráno.
0: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Ahoj, milí diváci, pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnešní díl bude hodně o módě, protože mým hostem bude Luděk Šmehlík, stylista a módní návrhář.
1: Hudba, krásné holky, krásné oblečení, tak jsem tomu propad.
0: Podle čeho si vybíráš modelky na přehlídku?
1: Modelka mě zabije, ale asi podle sympatií.
0: Využiješ na módní přehlídku i svoji manželku?
1: Ne.
0: Proč to děláte?
1: Já to mám rád, když ona je prostě z toho jako wow. Je to pravda od věka, šaty dělají člověk.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax. Radio Č.

0: vděčnej za tu šanci, že přijde po životě ráj, kde ti suchou věci dají.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

hity, které milujete. Čas.

Rádio Čas. Rádio Čas. Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádio Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: hádaj. Ranní pozdravení uprostřed pracovního a teď už i školního týdne s Lenčou Radimem na Rádiu Čas. Dneska je 2. září.
1: Krásné, dobré ráno. My doufáme, že jste to včera všechno ve zdraví přežili, že jste si ten první školní den užili. No a teď vás čeká dalších 10 měsíců v takovém podobném rytmu a duchu, no.
0: Jsem tam nějaké ty prázdniny a volno, jsem tam, asi byste chtěli víc, ale prostě tak musíte se učit, čo, děti.
1: Jo.
0: Co? Nebo takhle, ne, pořád tam musíme chodit ještě oficiálně, že jo, aspoň do té devítky, že jo?
1: Jo, oficiálně ano, podle zákona ano, ano, je dobré se tam občas ano, ukázat.
0: Jestli jste včera poslouchali Ráno a Lenču, tak se tím možná neřídíte, ale počkej, to, jak jsi říkala, že jsi občas zlobila, to byla spíš střední, ne, potom až...
1: No asi jo, na základce jsem byla ještě takový šprťák, no a tam jsme se stěhovali, to bylo takové, já si myslím, že na navnadění, na školní docházku tady nejlépe funguje náš kolega Aleš Klubal, který v podstatě přišel úplně nadšen a říkal, že tam měl spoustu kamarádů a že ho to hodně bavilo.
0: Ano, já jsem se těšil, řekl se svým vnitřním řádem.
1: Ano, takže pokud byste se chtěli jako pozitivně naladit na školní rok, tak doporučujeme poslouchat po 9. hodině, ale je nadšen. My tak nějak jsme to
0: já
1: jako
0: jsem se
1: prošli.
0: Já zrovna napil vody, takže jinak...
1: My jsme to tak nějak prošli, no.
0: Všechna traumata jsme otevřeli a to ještě ne zcela všechna. Takže čerstvé informace dneska Honza Gavelčík a my vám přejeme pohodovou středu.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Zdržet se aktuálně můžeme na cestě mezi Zlínem a Otrokovicemi. Probíhají tady práce na vozovce a se zdržením musíme počítat taky na hlavním tahu u Bystřice pod Lopeníkem na Uhersko-Hradišťku. Tady se také opravuje vozovka a jezdí se Kyvadlově.
6: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Dobré středeční ráno, posloucháte Rádio Čas, tady jsou první dnešní aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Zdražování nafty nekončí. I když hlavní motoristická sezóna je za námi, může její cena podražit i o více než korunu. Důvodem je drahá.

0: ropa a nedostatek kapacit rafinerií. Za litr nafty bychom tak už brzy mohli dát až 47 korun.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava spustila pro veřejnost novou pocitovou mapu i anketu. Lidé v ní můžou snadno označit místa, kde jim v horkých letních dnech chybí stín, zeleň, voda, anebo kde vznikají problémy při přívalových deštích. Více nám řekla mluvčí města Gabriela Pokorná.
2: Ke každému označenému bodu lze připojit vlastní komentář nebo návrh. Po ukončení sběru všechny zaznamenané body a komentáře vyhodnotí odborníci. Výsledky nám pomohou lépe poznat, jak lidé jednotlivá místa v Ostravě vnímají a ukážou, kterým lokalitám bychom se měli věnovat.
0: Zapojit se můžou všichni, kteří v Ostravě žijí, pracují anebo se v ní pravidelně pohybují až do 6. září. Olomoucký kraj spustil kampaň cílící na dárce krve. Zaměřená je na středoškoláky a učitele. Snahou je zvýšit počet dobrovolných dárců. Iniciativu spustilo hejtmanství ve spolupráci s Českým červeným křížem.
1: Rádio Čas, sport.
0: Druholigové fotbalisty Karviné čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy se už tento pátek utkají s hosty z Kladna. Páteční zápas se hraje od 18 hodin na městském stadionu v Karviné. Taky dneska se u nás na Moravě a ve Slezsku můžeme těšit na sluníčko. Obloha by po celý den měla být polojasná až oblačná. A nejvyšší teploty se mají dneska pohybovat od 22 do 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 6. hodině začíná středeční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Sobislavem Bednářem.

0: Dobré pohodové, dobré ráno, dobré ráno Moravo s vámi i takhle při středě 2. září.
1: Konkrétně, ať jsme úplně konkrétní, tady Lenča Líšková.
0: A Radim Soběslav Bednář.
1: A vy na druhé straně, přesně tak, jako vždycky i nějaká jména navíc, nevím jestli jedno nebo dvě, včera byla dvojice, že jo, prvního, dneska
0: já tam
1: je 2.
0: mám
1: září.
0: Jedno.
1: Dobře, fajn, no, a to je?
0: Je to takové jednoduché, no, zase ti to řeknu a budeš to hned vědět.
1: Tak díky bohu za ty dary, že jo. Jo, vidím jedno.
0: Jedno.
1: Krátké.
0: Já to ještě chvilku natahuju, víš, než to propálíme.
1: Fakt to bude tak rychle?
0: Úplně.
1: Dobře, 2. září, počkat se, ať si neudělám ostudu.
0: No to ne, to rozhodně neuděláš. Tak počkej ještě chvilku.
1: Na Bombej vody ještě tak. Kdykoliv mimochodem i online, jo, tak tyhle prodlevy na cezradio.cz. No.
0: A možná mě napadla trošku jiná nápověda, která bude lehce složitější.
1: Složitější.
0: Dobře, tak je to známá česká stand-up komička.
1: Ačko? Adela. Adela, jo.
0: Tak to bylo úplně stejně rychle, jako kdybych řekla, ještě nevečeřela.
1: A možná, jo, takhle, kdybych se ještě chtěla složitější, ale já nevím, jestli ten fenomén zaznamenala nebo ne, co se týče jakoby onlineu a virálu a podobně. Shopaholic Adel ti něco říká?
0: Samozřejmě.
1: Ano, tak jo.
0: Kdo nezná Shopaholic Adel, tak ten nežije v online světě.
1: Naši milí posluchači, pokud už vás minul online svět, tak prosím vás, možná ani nedoporučujeme. Jinak pokud se nepletu, jo, protože jeden čas jsem pozoroval, teď už to mám jen tak jako prostředkovaně. Poslední, jakože snad jako někde v těchto vodách se má se starším partnerem pohybovat, že by dnes jako v těchto dnech a měsících měla být ostravská. No.
0: Aha.
1: Takže ji možná někde potkáme, jako někde na MHD, zastávce a tak dále.
0: No, jinak nositelka tohoto jména je i má oblíbená zpěvačka novodobá Adela Jergová, kterážto je velmi úspěšná v USA a myslím, že teďka v lednu tady má jeden koncert ve Foru Karlín a během asi několika minut byl vyprodán.
1: Ona se zapisuje jako Adela, že?
0: Adela. Ano, ona si nechala své jméno.
1: Protože pak máme ještě samozřejmě světovou Adel, takže holky si nekonkurují, prostě jedno písmenko a všechno je jinak.
0: Takže gratulujeme.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toží se svět.

0: Jedna za druhou písničky a hity, které milujete, i další zářijový den s Lenčou Radimem na Rádiu Čas.
1: Krásné dobré ráno, doufáme, že se máte hezky a že se vám dobře probouzí, i když je druhý školní den.
0: Tak v rámci té školy bude asi potřeba dodat nějaké vědomosti, nepředpokládám, že tento týden to budeš takové okoukávací a podobně, i když vím, že se mi několikrát na základce dotklo, že už někde druhého nebo třetího už to do nás začali pálit, ty informace.
1: No jasně, hned, tam se vůbec nezdržujou.
0: Ale ještě myslím, že letos se nebude zkoušet, teda ne letos, letos v týdnu jsem chtěl říct.
1: Jako ano, tento týden, jako. No to možná ne, ale tak my už jsme tady zmiňovali, že jak já jsem byla rozčarovaná a zklamaná, že jsem si myslela, že můj první den ve škole, tak jak jsme tam šli na hodinku v první třídě, že dostali jsme nějaké sladkosti, bylo to takové ňu a vítáme vás a oslavné, já jsem si myslela, že to tak bude probíhat celých 9 let.
0: A druhý den.
1: Tak,
0: vy jste ještě museli mít založené ruce v první třídě, ano, přesně, tak kluci, holky, buďte rádi, že už to není. No nicméně v rámci jakoby dohazování těch informací do hlavy, asi si tam výlet neuděláte, i když předpokládám, že někteří blázni, jako tady Lenča, rozhodně ano. O čínských bradavicích už jsi slyšela?
1: Ne.
0: Je to jednoduché, prostě od srpna mají v jednom z čínských měst, je to u Krasové propasti, nebudu říkat, snad Wuyan, snad to říkám správně.
1: Wuyan. Možná jsme právě založili nové čínské město.
0: Já doufám, že ne, že to je správně, ale plus minus takhle nějak se to píše. Opravdu do skalního masivu a částečně jako v Krasové oblasti vyrostla nová knihovna, která nápadně připomíná prostě některá díla z toho filmového Harryho Pottera. Já jsem tady dohledal, jinak mrkněte třeba na novinky.cz, ale jako náhled, náhled to poznáš, které fotografie se jí týkají, jo, takže...
1: To vypadá opravdu nádherně, úplně jako v Bradavicích.
0: Oni sice říkali, že některé slavné čínské stavby, že oni mají parky, kde máte třeba malou Evropu a všechny ty Eiffelovky a podobně, ale tentokrát jako to není čirá kopie, ale prostě umělecké dílo a vypadá to božsky.
1: Jako vypadá to krásně, ale je fakt, že asi do Číny, do knihovny bych úplně nejela.
0: No.
1: Já bych si tam moc nepočetla.
0: Jo, takhle, no počkej, myslíš, že tam jsou jenom čínské tituly?
1: Tak asi tam mají i nějaké zahraniční,
0: bude tam
1: ale...
0: i malá světová sekce.
1: Ale převážně si myslím, že tam bude čínština, no.
0: Vzhledem k počtu obyvatel, no. Tak to máte jenom s takovým malým tipem, a apropo, kde jsi byla naposledy v knihovně? Teď se ptám tak opatrně, protože jsem si vzpomněl, že u mě to skončilo někdy v dětství, že jo, nějakých kolik, 14, 15, 16 let možná.
1: Já taky tak nějak, no, já jsem úplný knižní analfabet a hlavně já nedokážu přečíst knížku, když jsem pod tlakem.
0: Aha, chápu, nebyla v knihovně už dlouho, nebyla, ano, přesně.
1: No ne, no, protože tu knížku musíš do měsíce vrátit a mě to tak jako stresuje, že já ji nejsem schopná dočíst a když si ji koupím, já jsem si potom už začala kupovat knížky,
0: ano.
1: Protože když si ji koupím a mám na to v podstatě kolik času chci, tak jsem schopná do 14 dnů to přečíst, chápeš? Jo, takže pro mě ty knihovny nikdy moc nefungovaly, zaplatila jsem dost lístečků a ne.
0: Já je mám radši, nebo měl jsem je radši, protože mě znervozňují třeba čisté knihy, právě z té knihovny, jako já mám strach až to těma svýma uleptanýma prstíčkama obracet, takže já jsem měl docela rád tu patinu takovou, když už tam byly ty stopy toho používání a člověku to občas jedl, však víš, no.
1: Tak jako... A tak nebyla to tvoje knížka,
0: ano,
1: že?
0: Ne,
1: tak
0: ale nebylo to jako ubrousek, jenom prostě člověk se cítí líp, no, když je u toho tak nějak jako jedla, zakousl se, no.
1: To by mě zajímalo, v jakém stavu, možná je to i nějaká jako místní specialita, jo, že v jakém stavu jsou knížky v různých zemích, třeba v Číně, jestli u toho ty lidé tak jí, jak
0: myslím,
1: my.
0: Že by je popravili, kdyby tam byla skvrnitá, no. Zvláště v takové knihovně.
1: Že tam budou ty knížky jako nové.
0: Ano, přesně, jak jsme psali do, už jsme zase v těch školních hlavicích, do našich učebnic, když jsme je vyměňovali na konci roku. Takže máte to i s malým tipem do Číny, kde nás můžete ale poslouchat, to zase jo,
1: ano, přes časradio.cz.
0: O, jak prosté, 6:45, dobré ráno, Moravo, i Číno.

0: Tak ještě malé neupozornění, spíš připomenutí, protože člověk v tento čas, dejme tomu v 6.18, bývá lehce zmaten. Probudili jste se, slyšíte Lenču a Radima na rádiu Čas, slyšíte kopec muziky, a to konkrétně ve středu 2. září, kdy má svátek Adélka, takže Adélkám hezký nový den. A Lenči se ptám taky, stejně jako já jsem přispěl, co je nového ve tvém světě online?
1: No tak v mém online světě, spíš v mém osobním světě, protože včera 1. září, ne počkej, jo, tak to mi dej, no.
0: To je teďka furt.
1: Ráda mi podal kapesničky, jenom pro vás, pro všechny, kdo nesledujete televizi Relax mezi 6 a 8.
0: Ale řekne můj osobní svět, podávám kapesničky, ano.
1: Je to pravda. V současné době je to pravda, ale ne, pojďme se podívat na to, jak si ten svůj svět osobní oblažuji. Uh-huh. No a včera první školní den nejen, ale taky první díl Superstar. Mhm. Uh-huh. Už koukám.
0: Jo, ty koukáš na online, protože někde ano. Mi vyjelo, že asi v televizích, víte, to jsou také ty krabičky, jo, velké, tak prý premiéra až dneska, protože na online je to vždycky jeden dopředu.
1: O den dopředu, no to já nevím, to já nemám tu krabičku, takže já koukám na online, no a viděla jsem první díl.
0: Hurá.
1: No a to je všechno.
0: No, ne, tak povídej přehání, prosím tě, tak první dojmy.
1: Je to dobrý.
0: Jo?
1: Mě to pořád baví.
0: Aha, je, tak mě už to minulo, ne minulo, jako já nemám ani jako v plánu se koukat. No. Porota fajnová, jako jsou milí.
1: Super.
0: Nikdo rozežraný, nikdo se nevytahuje.
1: No, kdo mě extrémně překvapil, kdo teda opravdu jako jsem musela si tak nějak trošku posypat popel na hlavu, protože Kalin... Když...
0: Já jsem viděl promo materiály a já si nemůžu pomoct, ale má v sobě neuvěřitelnou pokoru.
1: Jo.
0: Že jo?
1: Jo. A to mě teda hodně překvapilo, protože přece jenom textově jsme se úplně nepotkali.
0: A někdy i výrazově.
1: Tak, mm-hmm. Tak nějak úplně, a já musím vždycky ty písničky poslouchat 4x, abych vůbec rozuměla, co on tam říká. Mm-hmm. Takže prostě tam nějak jako jsme se nepotkali, ale... V té porotě funguje naprosto skvěle, normálně mluví jako velmi pěkně, má i dobré myšlenky, jako fakt mě překvapilo osobně, že podle té hudby bych ho typovala úplně na něco jiného a přitom je to fakt moc fajn kluk.
0: No a jedna vlastně de facto, což my už jako vlastně nechápem, jako ne nechápem, jako že bychom nerozuměli tomu úspěchu, ale
1: no.
0: Vlastně jeden jako z nejúspěšnějších interpretů České republiky aktuálně, že jo?
1: No určitě, tak to určitě, myslíme, určitě, jo, určitě, no.
0: Takže tady strajda, teta si něco myslí, to. No a prosím tě, cinkl ti někdo už jako z těch uchazečů? Jasně, že oni to tak jako to první dílo dávají. Dávali i bizárky?
1: Moc ne, moc ne. Jako jo. Trošku, ale nebylo to takové to, za našich dob, jak byla Hvězdná pěchota, prali to tam prostě horem spodem,
0: I
1: tak to tak není.
0: I drank too much last night, God will still pay, I missed the bus and there'll be hell today.
1: Na to nikdy...
0: wanna thank you.
1: Na to nikdy nezapomeneme, samozřejmě první Superstar a Hvězdná pěchotka, ale každopádně tu Aničku, já ji tak chápu v té angličtině. Aha. Já si myslím, že kdybych to měla interpretovat já, tak já bych vypadala úplně stejně.
0: Jste nám zarecitovala, no počkejte, já jsem zpívala. Ne, vy jste nám zarecitovala kus anglické konverzace ještě k tomu s šílenou výslovností. No tak když si to myslíte, je to váš názor, ale to já neovlivním.
1: To jsme se trošku vrátili v čase. No, každopádně tahle je taková modernější, má to větší odpich, větší švih. Uh-huh. Trošku se snažili ozvláštnit, že tam ty lidi chudáky drží ještě déle než v těch minulých řadách. Každopádně jako za mě dobrý.
0: A účastníci plus minus jako pod 20, nebo jako jsou tam jako i mladí lidi 20 až 30 a podobně,
1: no,
0: nebo
1: spíš to půjde? Pod 20, spíš jsou tam takový mladější.
0: Tak jo. Tak
1: ale je to hezké.
0: Žijeme tím, co je nového, ne, naprosto, tak máš aspoň do, myslím, že do Vánoc, že to tak asi bude většinou v ten advent se to.
1: No já už se těším, protože zase začínají moje oblíbené pořady, takže já budu pořád na streamu teďka.
0: Ježiš, bude.
1: Budeme pořád probírat, každopádně tohle mě baví. Ano, a baví tě takovéhle talentové soutěže?
0: No říkám, já jsem se rozhodl už nekoukat, protože něco mi zmizelo, jinak jako já jsem tím žil, že jo, sledoval jsem dlouho, jako takhle, Superstar jsem sledoval, posledních pár ročníků už ne, no. Protože vím, jak to končívá, no, a to mě mrzí, no.
1: No každopádně držíme pěsti a fakt tak, ale tohle je Superstar vlastně po 5 letech, to máš 5 let?
0: No, ale teď víme, jak se, končívají.
1: Teď už by se mohl někdo uchytit. No.
0: Ale stejně, máš pravdu, protože teď jsem zmiňoval o víkendu jako ten první československý vlastně, uchytila se prakticky víc než jako větší půlka.
1: No právě, takže držíme pěsti, aby tento ročník byl taky takto plodný a úspěšný.
0: Jediná věc, co mě zajímá, tak to mi prosím tě budeš podávat zprávy.
1: No,
0: omlouváme se za další vstup, ale úplně logické, protože my jsme zmiňovali, že to 21. století v té České republice je právě podepsáno tím specifickým zpěvem.
1: Ano.
0: A mě zajímá, jako jestli vlastně se to bude buď to jako tlačit, že můžete respektovat, anebo jestli budou říkat, hele, takhle sná u nás ne, jo. Vzhledem k tomu, že tam je Kalin, že jo.
1: Mm-hmm.
0: Takže zatím nikdo nic, jako jo.
1: Ne.
0: My baby, já jsem tvoje lady.
1: No právě, že ne.
0: No.
1: Právě, že tam úplně normálně zpívali.
0: No.
1: A Kalin normálně mluvil.
0: No, ne, on je zlatý.
1: Tak jako proč je, tak nespívá, abych aj já mu rozuměla?
0: Necháme ho být, že má dlouhý týden před sebou.
1: Prosím vás, Kaline, aspoň jednu písničku pro strejdy a pro tety, abychom mu rozuměli.
0: Ježiši Krista, mi to až líto.
1: Ale já to myslím hezky.
0: Pointa toho vstupu, jo, mimochodem, jste pochopili, bylo to, že to je fajn kluk, jo.
1: Ale fajn. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Krásná ráno, s vámi Rádio Čas a hity, které milujete.
1: Za 6:30, pokud si myslíte, že jsme blázni, jednak máte pravdu, a to ještě nevíte jako mimo záznam. V každém případě ono se nás v našem týmu těch bláznů našlo víc, jo. Já bych chtěl jenom připomenout, kdybyste se chtěli třeba i trošku probudit ve středu, tak jukněte na naše sociální sítě, už jsem tam nahodil, to znamená jak Instagram, tak Facebook Rádia Čas. Lení, vysvětli oficiálně jenom ten název.
0: Jo, my jsme ho tam nenapsali, no každopádně.
1: Já jsem ho nenapsal, protože já jsem ho zapomněl a pak už jsem ho nedohledal.
0: Aura Farming.
1: Aura Farming se to jmenuje, ale podstatou je v podstatě udělat ten nejšílenější pohyb. My jsme to v podstatě vytunili tím, že hledáme nejšílenější pohybovou dvojku.
0: Ano, ano, my jsme tančili ve dvojicích, protože v podstatě se každý bál trošku sám. Jinak ten Aura Framing v podstatě je farming, tak Aura Farming taky novým fenoménem mezi mladými lidmi, kdy se vytvoří kruh a dva jdou proti sobě a jde o to, kdo udělá nejšílenější pohyb.
1: Ano, a můžete vyzkoušet na pracovišti třeba před poradou, jestli do toho vaši šéfové půjdou nebo ne.
0: No, no.
1: Dneska si to vyzkoušíme, dneska máme velkou poradu.
0: No, tak můžeme, můžeme. Každopádně my jsme to tedy vyzkoušeli u nás tady s kolegy, takže prosím vás na našem Facebooku a Instagramu hlasujte, kdo je nejlepší. My samozřejmě lobujeme za číslo 3, to jsme my.
1: Zatím vedem.
0: Jo.
1: Jo, já jenom připomínám, protože velké poděkování, teda že jednička, protože nikdy vy se nespojíte ty hlasy i s těmi tvářemi, tak jednička je Aleš Klubál a naše úžasná Marcelka Fabiánová za redakci, ve dvojce je Marťa Fabík společně s Kačenkou Kubišovou, jestli to říkám správně, Kačenka zdobí naši recepci. No a ve trojce, jak oni se to... Jak se to jmenujou?
0: Co jsme my?
1: Oni vysílají ráno. To jsme my! Lenci a Radim! Ne, ne, takže opravdu můžete i hlasovat.
0: Ale mimochodem, prosím vás, my jsme na vás chtěli apelovat, abyste opravdu hlasovali podle šílených pohybů a ne podle toho, koho máte nejraději. Protože třeba Marcelka, ta to rozbila jako úplně.
1: Marcelka, ona se umí bavit, no, ona se nezdá.
0: No, jako Marcelka opravdu, ta prostě, podle mě, vítězem je Marcelka, jo, ale...
1: Distingovaná lady, jo, tak, a podobně, no. Takže tak, a potom překvapuje, hlavně na večírcích a tak dál. Takže no. Ještě jednou Facebook, Instagram, Rádia Čas, udělejte si hezčí den. No a, ne, teď už musíme to, Milana, už je fakt nejvyšší čas. Jaká bude středa?
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Středa bude obdobná jako den předchozí. Hvězdné aspekty souladné budou převažovat, ale na pořadu dne bude také větší množství těch aspektů problémových, jež sice nebudou moc silné, ale za to hodně otravné. Nadít se tak můžeme mnoha vyhrocených emocí doprovázených na rozumným mluvením, myšlením i konáním. Přivádět nás to ale bude k zamyšlení se nad duchovními příčinami toho všeho. Dařit se bude intuici a také zamilovanosti a prožívané sexualitě. Co se týká jednotlivých znamení, tak štírům bude nejlépe doma. A radci se mohou těšit na silné milostné zážitky či jiné intimní radovánky. A ryby budou

0: pány budou prudit svou kritičností a být si mohou inklinovat ke sladkému nic nedělání. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Máme.
3: Kolik?
2: Stovku.
3: Na co?
2: Na koláč.
4: Kuju.
3: Není zač.
2: Máme.
3: Kolik?
2: 300.
3: Na co?
2: Na kino.
4: Kuju.
3: Není zač.
5: Máme.
3: Kolik?
5: 500.
3: Na co?
5: Na jídlo.
3: Není zač.
1: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
6: Film Time na Rádio Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.

0: věcí.
1: Pohodové ráno, středa 2. září a s vámi stále Rádio Čas.
2: Tady Lenča říká, že velmi často, ale prostě občas zaskroluje, aby zjistila, co je kde nového.
1: Ano.
2: Takže já ti teď něco pustím, takže možná, že už víš, jo, Pokud nevíš, tak tím líp. Ona, ta hádanka, je to mimochodem hudební hádanka, je trošku složitější v tom, že tam jako nikdo nespívá.

0: Vůbec nic?
1: Bez hlasu, jo.
0: No jasně, jasně, jasně. Dotyčná osoba tam jenom hraje na kytaru a je velmi sexy.
1: A není to zpěvačka?
0: Ano, je to zpěvačka.
1: A není to Miley Cyrus?
0: Už ne.
1: A já vím.
0: Už ne.
1: A jsem se chtěla už taky mluvit.
0: No, ano. Tak řekni, prozrať.
1: Miley řekla, že už nebude Miley Cyrus, že vydá nové album a bude už jenom Miley.
0: Přesně tak, to album v překladu zní něco jako basa to jistí, asi takhle to řeknu, jo, nebo basový hlas to jistí. A Miley to tentokrát udělala jinak, jo, mimochodem vyjde už za dva týdny na nějaké drobné 18. září, že nejdřív vymyslela názvy 10 písniček a potom k ním teprve začala skládat muziku a vůbec ty songy.
1: Takový hezký kreativní úkol. Mimochodem, jak se jmenovalo to její poslední album?
0: No to bylo to konceptuální album právě, teď jsem zapomněl ten název. Počkej, Something Beautiful?
1: Something Beautiful, ano. A to ale není až tak dlouho, co to vyšlo. Rok, já si pamatuju, že to je fakt chvilička.
0: Je to rok, no. Kdysi, nebo já si pamatuju, jak já jsem vyrůstal na těch 70. a podobně, tak někdy v extrémech zpěváci vydávali dvakrát do roka a někdy běžně co rok, jo. Teď až v poslední době se to dává co dva, co tři roky
1: co
0: a tak dále.
1: No.
0: Takže Miley je tvůrčí. Je také mrazivé, protože je to vlastně de facto kolik, no, týden po odchodu její kmotry. Ale já mám pocit, že ona už to tam i promítla do té tvorby. Že tam bude jako nějaký i náznak tohodle. A necháme se překvapit, protože my jsme si o tom loňském albu hodně povídali.
1: Ano, ano. Protože tak mně se celkem líbilo, ale je fakt, že lehce zapadlo.
0: Mm-hmm.
1: Že to byl takový pokus o něco, co tam úplně nebylo. Že kdyby to bylo vydané jako obyčejné album, že
0: nedělala prostě se Miley, kolem toho taková rutika.
1: Mm-hmm. Ano, ano, že Miley v podstatě vydává nové album, tak si myslím, že by možná to bylo ještě jako... Ten hype byl větší.
0: Necháme se překvapit, jak říkám, jenom v doprovodné ukázce hraje takhle sexy na kytaru, v první single nebyl překvapen, nebo taky ne, ale představen, ale prostě 18. září to jistí nová deska a minimálně 10 písniček.
1: Já pořád přemýšlím, proč si, ale mění to jméno, protože jako Miley Cyrus.
0: Ona jenom usekla a možná, že to bude jenom pro tenhle projekt, jakoby Miley, necháme se překvapit. A nebo, já nevím jaké, protože vím, že s maminkou je si blízká, že občas tatínek zlobil, jo? Jako, že by symbolicky
1: se
0: chtěla se nějak střihnout.
1: Nebo jo. Se vdá?
0: Jo.
1: Pak to máš jednodušší, když se vdáš a jsi pořád Miley.
0: No na ten rok to vydrží snadno. Radio

0: Krásné ranní pozdravení, samozřejmě některým možná i dobrou noc. Prostě společníkem je vám rádi čas a to je to nejpodstatnější. Lenča a Radim, druhý den nového školního roku.
1: Pohodové dobré ráno. No a podíváme se taky na naše sociální sítě, na náš Facebook a Instagram, kde najdete nové video, kde můžete i hlasovat pro své oblíbené tanečníky, protože jsme se svezli na trendu Aura Farming, což je soutěž o nejšílenější pohyb, takže tam můžete přidat svou trošku do mlýna a stejně tak tam můžete odpovědět na naši dnešní otázku. A ta zní, jestli jste spíš rodič kamarád, anebo jestli volíte v té výchově přísnost.
0: Jo, přesně tak. Někdo vám jakoby prostě všechno odvykládá, když něco provedete, vysvětlí vám to a potom vám dá ještě bonbon. Někdo vás nechá, si popřemýšlíte v pokoji a někdo má trošku důraznější metody.
1: Ano, jo. Třeba Markétka nám hned napsala na Facebook, teď už jsem spíš kamarádka, ale když byla dcera menší, tak jsem byla přísný rodič.
0: No samozřejmě WhatsApp povíte, jenom vyzýváme, ať se proberou, protože první vaštovky tady máme, jenom tak jako vím, že funguje WhatsApp, ale 7766 12 800, protože je to takový ten, taková ta krásná možnost a otázka, kdy můžete i namluvit audio a trošku se vyjádřit, že jo. A dále ni?
1: My třeba nejsme úplně rodiče s Ráďou. Zatím. A každopádně já jsem viděla velmi hezký rozhovor s Chili, to je ta kuchařka. Co?
0: Povídej, no.
1: Tak jako zatvářila.
0: No pokračuj.
1: A ona právě mluvila o své výchově a o svých rodičích a zmiňovala tam tu přísnost.
0: To bylo trošku drsnější, že? No.
1: Že to bylo jako hodně drsnější, ale že je za to v podstatě teďka hodně, hodně ráda. Že ta vietnamská výchova je vlastně o tom, že tě to připravuje opravdu na ty nástrahy toho života a moc se tam vyskakovat nemůžeš. No a podívej se, jak je slavná, kde je, že?
0: Já jsem zažil vlastně takový ten typ lidí, kteří měli buď to krušné nebo drsné dětství a vlastně dvě odnože, že potom šli takovouto liberální kamarádskou cestou a jako své děti opečovávají, ale rozumně. A potom jsem zažil ty, kteří vlastně se přistěli při tom, že se opakují úplně to, co udělali rodiče, takže vlastně nevíme. No. Já byl zatím jenom v roli chůvy, vlastně dlouholeté a já to mám tak, že se s dětma zrozumím jako s lidma.
1: Tak.
0: To znamená, jako pokud mi někdo nesedne, tak jako je problém, ale jinak jako myslím, že jsem dobrý parťák.
1: A já to mám stejně.
0: Aha.
1: Já jsem taky v té roli spíše jenom teta, ale taky někdo mi sedne, někdo mi nesedne. No. Když jo, tak je to super, tak mě to baví a když ne, tak se vyhýbám.
0: Tak ano, mám problém. To je jako vlastně potkat kočičku, když s ní máte respekt, že jo, nebo když nemá zrovna dobrou náladu, no
1: ano.
0: Asi takhle, no.
1: Prostě, ale tak je to jak v životě, no, prostě někteří lidi, ano, někteří ne, a jestli jsou velcí nebo malí, je úplně jedno.
0: Ale řada z vás rodičové jsou, nebo možná můžete zaspomínat i na to své dětství, jací byli ti vaši, takže ještě jednou Facebook a WhatsApp Rádio Čas 7766 12 800.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Krásný čas s rádiem Čas, já se v rychlosti ještě vrátíme, jak už Lenča říkala, doporučujeme i naše sociální sítě Instagram, Facebook, kde je taková speciální challenge, de facto, takhle říká si Aura Farming, že jo?
1: Ano.
0: Jde o nejšilenější pohyby, ale já jsem se teď k tomu googlil víc a zjistil jsem, že i když vlastně to bylo v rámci joke, tak jako na celé čáře vyhrála ne u posluchačů, ale vzhledem k tomu, co to vlastně znamená, Kačenka z Dua číslo 2, z jednoho prostého důvodu, ale jak říkám napůl, protože ona se nehýbe, jo, to je joke, protože to Aura Farming jsou tyhle ty pohyby a podobně, ale ty se musíš tvářit jako nic. A
1: ano,
0: úplně
1: to je
0: navážu.
1: Pravda.
0: A když se podíváte na nás na všechny a podobně, tak jako velmi expresivní výrazy a podobně, takže vlastně to je to nejpodstatnější, tvářit se úplně jako, nebo takhle, hejbat se jako jojo a úplně šíleně, ale tvář vlastně taková sebevědomá, bez emocí, jako když se hraje poker třeba.
1: Jo, to je pravda, na to jsme zapomněli.
0: No, jsem se až teď dočil, já jsem si vlastně říkal, co to znamená, protože já jsem to včera dohledával, ten název, já jsem ho zapomněl.
1: Ano.
0: A dával jsem ho přes umělou inteligenci a teď jsem právě zadával challenge šílených pohybů a tak dál. Vyjelo mi asi 10 challenge a nikde nic, jo. Takže jsem to opsal a teď se na to koukám víc, takže vlastně ta pointa je v tom, že... že se musíš tvářit jako by nic.
1: My jsme byli včera tak nadšení z toho natáčení, jo, že vlastně i přesvědčit ještě naše kolegy, že jsme se trošku jako pozapomněli v těchto pravidlech. To znamená, že vítězem je Kačenka, no?
0: No takhle, v rámci oficiálního Aura Farmingu, ale protože jsme tam ten nápis nenapsali, takže pořád hledáme ten nejšílenější pohyb a máš pravdu, první body už na celé čáře získávají Marcelka, jo?
1: Ano. Tak. Mimochodem Kačenka ještě, teda až se podíváte na to video, tak podle mě vyhrává i tím, že když jde o nejšílenější pohyb, tak on by měl vlastně vybočovat z nějaké té řady. A my se všichni hýbeme. A ona vlastně jako vybočuje nejvíc, bych řekla.
0: Jo, tak jak říkám, prostě každý to, někdo tam rozbírá, někdo to bere prostě tak, jako že se zasmál. Mrkněte a klidně se inspirujte. Facebook a Instagram Rádia Čas.
2: Teď pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Tak už i WhatsApp Rádia Čas ožívá, mimochodem krásné ráno všem. Řešíme dneska své rodičovské schopnosti, přesně řečeno spíš ten přístup k té výchově, jestli jste spíš rodič kamarád nebo prostě trošku ráznější záležitost. Hezké ráno, rádiolení, co se mě týče, tak já jsem půl na půl, když jsou děti hodné, jsem spíš kamarádka, ale občas toho využívají. Tak musím být přísná. Nikdy mi to dlouho nevydrží, mějte se hezky a krásný den. PS, měla jsem totiž přísného bratra. Aha, vyrůstala jsem bez tatínka.
1: Aj,
0: To je jedna z prvních vlaštovek.
1: Pavla na Facebooku Rádia Čas, za mého dětství byla mamka ta přísnější a i já jsem byla u svých dětí ta přísnější.
0: Takže prosím vás, klidně se nám otevřte, já vím, že teď jako zase pobíháte kolem dětí, které zase jdou do školy a za hodinku zvoní, je 6.55 a čerstvé informace má pro vás Honza Gavelčík.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
5: Aktuálně jsou problémy na dálnici D48 na trase z Frýdku Místku do Nového Jičína. Za Příborem narazilo osobní auto do svodidel. Dvě auta se srazila v obci Strážovice na Hodonínsku. Nehoda je bohužel se zraněním. Na místě jsou záchranáři. Bouračka nás potrápí taky u obce Boršice u Blatnice na Uhersko-Hradišťsku a s komplikacemi musíme počítat taky na dálnici D55. Na trase Napajedla Hulín tady probíhá údržba vozovky.
6: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Dobré ráno, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Na konci pracovního týdne ještě přijdou tropy, ukončí je ale víkendové bouřky. Denní maxima mají pozvolna stoupat a v pátek se podle televize LTV Plus dostanou i na 30-stupňovou hranici. Koncem víkendu už se má ochladit.
7: Morava aktuálně.
5: Ostrava chystá stavbu nové ocelové lávky přes řeku Ondřejnici na rozhraní Proskovic a Košatky. Novinku přivítají hlavně cyklisté. Ti kvůli uzavření původní dřevěné konstrukce museli jezdit objížďkou. Více nám řekl zastupující mluvčí města Petr Havránek.
8: Lávka má v rámci cyklodopravy nad regionální význam. Nový objekt ale zajistí zejména bezpečný a bezbariérový pohyb cyklistů i chodců v tomto území. Pamatovali jsme také na případné povodňové situace, protože stávající objekt nebyl v případě rozvodnění řeky odolný. Nová stavba je dimenzována až na stoletou vodu.
5: Zlínský kraj

0: Studia. Tolik zprávy, po 7 hodině pokračuje středeční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Radimem Sobislavem Bednářem a Lenkou Líškovou.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Radio Čas, mimochodem krásné dobré ráno všem, už 2. zářijové nabízí takový vlastně kompletní balíček pro vás, pro všechny, nejenom milovníky hitů, které milujete, ale taky dneska třeba řešíme rodiče, děti a včera jsme k tomu přidali ještě pedagogy. U nás to bylo dramatické ty vzpomínky, ale jinak myslím, že včetně počasí a vlastně všeho, co jsme připravili na 1. září 2026, se podařilo na jedničku s hvězdičkou.
1: Ano, ano, já si myslím, že jsme to prošli bez ztráty kytičky.
0: Tak já jenom připomínám, že jsme vítali nový školní rok. To je vlastně podobné, jako když pan prezident vždycky někam zajede. Tak Radio Čas s hosteskami a naším časáckým sluníčkem zajelo k základce v Ostravě Proskovicích.
1: Ano.
0: Honza Gavelčík v roli hlavního moderátora, který měl spoustu hostů, i těch vzácných. A mimochodem, vy dokonce můžete vidět potom na televizi Relax, kde si nás opakujete v pořadu Ranní káva s Rádiem Čas, jak úžasné to bylo, jo? To máte s tím bonusem, jo? Takže to je ve Relax. Bude to několikrát za týden i s opáčkem o víkendu, tak?
1: Byla tam akce Bezpečně do školy s Ostravou, s městem Ostrava, takže určitě si nenechte ujít reportáž.
0: De facto pozor, to neplatí jenom prvního páni řidiči, protože kluci a holky, já mám pocit, můžou být ještě víc jako nerozívení, ale třeba jako takový jako rozechvělí z toho, že do té školy musí znovu a tak dál, takže koukejte na ty malé človíčky s aktovkami. No.
1: My jsme to říkali vlastně i na začátku toho školního roku už včera, že to bude několik dní trvat, než si školáci zase navyknou na to, že prostě mají nějaký režim, takže opatrně na silnicích určitě ty první dny školy, vyplatí se to.
0: A já jsem si včera musel navyknout, tak jsem se vracel z práce na zástupě desítky mladých školáků. To byly asi takové střední škola, jak to zaplnilo ty tramvaje a rádě byl starý pán a chtěl mít klid, se přiznám.

0: Skvělá muzika, dobrá nálada a i když je středa, tak nějak uprostřed týdne, tak snad ji posíláme i vám, všude tam, kde posloucháte Rádio Čas. Krásné ráno.
1: My jsme začínali to ráno Čínou, kde otevřeli knihovnu podle vzoru Harryho Pottera. To bylo takové hezké a romantické. No a teď se podíváme do světa dospělých, protože Čína má ještě jeden zářez, teď aktuální. Zakázali platformu OF.
0: No.
1: Ano, řekli, že jim to tam kazí morálku, že ne. Zablokovali všechny tady tyhle platformy, dokonce to i sledují a všichni tvůrci obsahu, kteří byli z Číny, tak mají utrum.
0: Mm-hmm. Se vydělávají hezké penízky, párkrát jsem viděl nějaké rozhovory s někým, kdo, jak se říká, teď se tomu říká tvůrce obsahu,
1: no.
0: Tak kdo něco takového tvoří a občas tak jako povyšoval na lidi, kteří v uvozovkách běžně vydělávají, že jo. To jsme řešili někdy před rokem přesně tu dámu, která říkala, pán jenom třeba chce, ať si sundám ponožky a hned pošle penízky a tak dál, no
1: ano.
0: A podobně, no. Takže...
1: To byla ta dáma s ponožkami.
0: Aha. I když, no, je to to, no, dobře, tak to je zajímavé, to se mi, nechci říct, že se mi to líbí, ale jako,
1: je to takové...
0: zažil jsem horší zákazy.
1: Tak mi to tak přijde, jako taky nejsem si jistá, já jsem teda pro úplnou svobodu, jo, zase jako v Číně bych určitě
0: nechtěla ale říct, jestli chápu ale... dobře, tak youtubeři a podobně influenceři tam pořád pokračují, jako prostě sociální sítě a tak dále.
1: Mělo by to tak být, to by mělo být v pohodě, ale prostě OFko už si tam úplně nepustíte. No.
0: A pochopil jsem to tak, že vůbec ne, nebo jako prostě
1: vůbec
0: to pustíte,
1: ne.
0: Ale nebude to placené?
1: Ne, vůbec ne. V Číně prostě, tak když už jednou se to v Číně takhle jako zakáže, tak ne. Já jsem ještě přemýšlela, víš, jako jestli, protože oni teda to zmiňovali i tak, že to kazí tu morálku a že jsou to zkažené západní vlivy a tak, tak jsem si říkala, jestli jako nespustí nějakou čínskou verzi. Víš, jak oni dělají vždycky ty značky...
0: Já vím, no, ale spíš mi řekni, šlo by jenom o ten název, nebo i o tu nabídku, za co si budeme platit, tak to myslím.
1: Já bych řekla, že ta nabídka by mohla být trošku jiná, jo. Že by to mohly být tvůrci obsahu, ale třeba, já nevím.
0: Já nevím, jako třeba speciální úprava nudlí a tak dál, jo?
1: Buď
0: nebo
1: to, anebo
0: zdobení
1: by tam,
0: porcelánu.
1: Tak, anebo by tam dáma třeba mohla být, já nevím, ve spodním prádle jenom a předčítat nějakého klasika.
0: Mm-hmm.
1: To je dobrý. To podle mě ještě nikdo nedělá, to bych si mohla založit.
0: No.
1: Že jo?
0: Jaké budeš mít spodní prádlo, to mě zajímalo. Jako,
1: to bych do toho musela investovat.
0: Koupila jsi někdy něco takového, takového luxury a podobně? Vyzkoušela jsi to někdy a zafungovalo to?
1: Moc na to nejsem. Jednou jsem to zkusila, jenomže jak se v tom necítím, tak v tom vypadám hrozně neohrabaně.
0: Člověk stuhne stejně jako já, když jsem navlečený, jako kdyby mě náhodou někdo chtěl navléct do obleku, tak jako opravdu se měníš jakoby jak v golema nebo něco, že?
1: Ano, takže já v tom působím extrémně neohrabaně, takže to se úplně jako míjí účinkem, no.
0: To si měla možná použít do té challenge, kterou najdete na Facebooku a Instagramu Rádia Čas, Aura Farming, protože to bys měla ten správný výraz, že?
1: Ano, tak, přesně jo. Tak.
0: Jinak hlasujte, kdo z nás nebo z našich dvojek má nejšilnější pohyby a užívejte ráno s Lenčou a Radimem na Rádiu Čas. Yeah.

0: Já mám taky pocit v těle. Já mám pocit v těle, že přichází Milan.
1: Jo, je připraveno, teď se mi to úplně ztratilo, protože mu chystám podkres a podobně. Je to připraveno přesně tak, nový den si žádá radu astrologa, to znamená 2. září 2026, jenom ať víte, kde jste v obraze. Adélky mají svátek a víc už Milan, slyšela ses?
0: Já?
1: No, jako jsi slyšela bíky.
0: Jo, že prý budu mít sklony k lenosti, což mi dneska úplně nesedí, protože mám dneska celkem nabitý den.
1: To se nevylučuje.
0: To je vlastně pravda,
1: to se nevylučuje. Já jsem se slyšela, zapomněl jsem to, takže já si dám opáčko.
0: Dobře. Radio Čas.
2: Horoskopy na dnešní den.
3: Sleda bude obdobná jako den předchozí. Hvězdné aspekty souladné budou převažovat, ale na pořadu dne bude také větší množství těch aspektů problémových, jež sice nebudou moc silné, ale za to hodně otravné. Nadít se tak můžeme mnoha vyhrocených emocí doprovázených nerozumným mluvením, myšlením i konáním. Přivádět nás to ale bude k zamyšlení se nad duchovními příčinami toho všeho. Dařit se bude intuici a také zamilovanosti a prožívané sexualitě. Co se týká jednotlivých znamení, tak štírům bude nejlépe doma. Radci se mohou těšit na silné milostné zážitky či jiné intimní radovánky a ryby budou zahlcovány svými prožitky. Vodnářům se bude vše dařit. Váhy by měly snadno nalézat řešení konfliktů a blížencům půjde skvěle práce se slovem i větami. Lvy by mohly být poněkud neomalenější. Střelci budou velmi přátelští a berani zase hodně soutěživí. Kozorozy zaznamenají úspěchy na poli financí. Pany budou prudit svou kritičností a býci mohou inklinovat ke sladkému nic nedělání. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
2: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
4: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
5: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
6: Hity, které milujete. Radio Čas.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
10: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
11: Přijďte na Den zdraví a prevence, který pořádá Moravskoslezská nemocnice Opava ve spolupráci se statutárním městem Opava. Ve čtvrtek 3. září od 13 hodin na Horním náměstí v Opavě na vás čeká měření tlaku a cukru v krvi, kapacity plic, vyšetření znamének, dentální hygiena, první pomoc, ukázka sanitního vozu a další zajímavosti. Více na msnopava.cz. Těšíme se na vás.
12: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
13: Obědovka Rádia Čas.
12: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
13: Když posloucháš, máš vyhráno.
12: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
6: Radio Čas.
1: A taky Lenča a Radim a krásnou středu a dobré ráno a k tomu poprosíme o vaše rodičovské zkušenosti. Přesně řečeno, dneska sondujeme, jaký jste rodič, jestli spíš tou kamarádskou cestou nebo přísný odchov. WhatsApp Rádia Čas, máme tady příspěvek od, ať jsem přesný, od Péti, která píše, mám takové moto, jo, mít dceru je jako mít nejlepší kamarádku. Akorát ona si myslí, že jsi milionářka. Takže píšu kamarádka, ale respekta musí být. Peťula Těšany, tímto zdravíme. Jo.
0: To je vlastně taková pravda. No. Mm. Jinak na Facebooku to taky žije. Šárka píše, že je tak obojí, že je i přísná, i hodná. Mm. A líbí se mi odpověď od Martina, který napsal jenom ano.
1: Jo, ale která verze? Rodič, kamarád nebo přísný rodič a podobně?
0: Asi si můžeme vybrat.
1: Oh, bože můj, jedna audiospráva, náš věrný posluchač Mára, takže schválně za chlapy.
14: Příjemný den všem posluchačům Rádia Čas. Čo se týká výchovy dětí, já jsem byl kamarád, aj jsem kamarád, ale s takým tím přirozeným respektem. Já jsem děti nebil nikdy, ani jsem po nich nekřičal. Dostali jsme se do fázy, že jsem se na nich škaredo pozrel a už věděli, že je zle, ale dodnes máme krásný vzťah a za chvilku budem dědo prvýkrát, tak se na to těším, jak budem s Valibukom vystrájať. Krásný den všetkým a šťastné návraty. Marek.
1: Máro, děkujeme, tam zapomenete i na ten přísný pohled. No, to nám věřte, no, to změknete teda.
0: To moje maminka taky uměla, ta se jenom podívala a už bylo zle.
1: No. A chlapi, jako když mají ten dar, podobně jako tady Marek, tak dokážu si představit, že někdy stačilo i tímhletím hlasem říct nějakou větu, běž do toho pokoje a člověk se úplně rozsypal na kousky, že jo, a podobně.
0: Přesně, Aha. Přesně. Nebudu to opakovat dvakrát.
1: Aha, jak vzpomínejte, anebo taky podělte si o své metody, třeba budete inspirovat ostatní, takže WhatsApp číslo
0: 7766 12800.
1: No a za chvíli vlastně poprvé v roli učitelky v novém školním roce.
0: Ano.
1: A můžu si pozvat kamaráda, spolužáka?
0: Můžeš, aby ti pomohlo. Dneska tak to bude mimořádně těžké.

0: Svou troškou do mlýna nebo špetkou do mlýna přispěje za tým Rádia Čas kolega Honza Gavelčík. Přejeme krásné ráno, pane kolego, ahoj.
1: Hezké ráno, přátelé.
2: Ahoj, ahoj.
0: Tak, Honzi, ty jsi byl včera účasten začátku nového školního roku, už jsme zmiňovali v Prskovicích, mimochodem spojení taky úžasné, všechno šlo tip-top.
1: Technika fungovala, to je hlavní.
0: Jako moderátor na jedničku, co myslíš, jaký bys byl táta? Spíš kámoš, anebo jakoby to by byl teda přísný odchod?
1: No já právě neumím být přísný, já jsem to i říkal, že já dělám spoustu akcí pro děti, ale já bych asi nedokázal být ten učitel ve škole a dávat ty špatné známky, abych byl se všema kamarád, protože ono ty děti tak nějak, jako je to zvláštní, já přijedu na akci, třeba vybaluju repráky, jsem v nějakém cizím městě, dělám akci pro dospělé, podotýkám, jo, a první, kdo za mnou začne chodit, jsou děti a začínají se vyptávat a pak se mnou tak nějak rozumí a já si rozumím s nima, protože oni asi pochopili, že já se s nima bavím úplně normálně. Mám třeba kolegyni v rádiu a když přijdou nějaké, já nevím, třeba přijdou školáci, tak ona začne na ně mluvit, je takové malé děti. A to je trošku štve, víš, ale když já s nima mluvím takhle normálně, kamarádsky, no, tak oni mě berou, já je beru. A buď to mi sednou nebo nesednou, a asi jako s dospělýma to mám.
0: Takže to máme celá garda, to jsme tady všichni tři,
1: no,
0: to jsme
1: no,
0: se shodli.
1: No, tak to je paráda.
0: Honzi, když si tady, mimochodem vy ostatní, pište, nahrávejte, jak to máte vy, ne jak to máte s dětmi, ale opravdu jakoby v rolích rodičů. A Lenča má dneska spousty otázek ve Víš, nevíš,
1: wow,
0: školní rok, takže jdeme na věc?
2: Spousty úplně ne, protože dneska byla trošku okurka, ale jako snažila jsem se.
1: Trošku se bojím.
3: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: Začneme opravdu hluboko v historii. V roce 44 před naším letopočtem egyptská královna Kleopatra prohlásila svého syna svým spoluvládcem. A mě zajímá, jak se jmenoval syn Kleopatry.
1: Tak to já si nepamatuju.
0: Je to Péčko, není to Péčko? Je to Péčko?
2: Chcete možnosti?
0: Já risknu Ptolemaios.
2: Ano.
0: Chuj.
2: Vyjmenujte alespoň dvě zpěvačky, které hrály Kleopatru ve stejnojmenném muzikálu Michala Davida.
1: Ilona Čáková.
0: Basiková a Absolonová.
2: Mhm.
0: Ježišmarja. Já jsem zmáčkl jinou znělku. Já se zmlouvám.
2: Ale jinak dobře, jinak dobře. Ano, ano. V roce 1893 začíná být velmi populární kniha Broučci Jana Karafiáta. Jak to, že se jí dostalo v tomto roce tak velké popularity?
1: No, protože ji někdo vyzdvihl. Někdo řekl, že byla vlastně strašně dobrá.
2: A kdo to řekl?
1: No, to právě nevím, ale vím, že to bylo.
2: Chcete možnosti?
1: Jo.
0: Protože jeden, ne, je, ne, aha, ne, ne, ne, díky, no, řekni to.
2: Tak řekni.
0: Ne, já si pamatuju, jak se k nám dostal Jules Verne, ale to je něco jiného.
2: Jo, to je
0: protože toho zmínil, myslím, Neruda.
1: No tam to taky někdo proslavil.
0: No, tak to pověs.
2: Ale Honza jde na to dobře. Takže za A. Kniha se dostala jako audiokniha do Českého rozhlasu. Za B. V časopise Čas vyšla nadšená kritika. Za C. Na knihu probíhala tehdy velká slevová akce.
1: Ne, ne, ne, kritika. Ten časopis Čas, stopro.
2: Úplně správně, Honza. Teď mě zajímá, která postava z Broučků v seriálu, který se jmenoval Včelí medvídci, ale byl v podstatě tady podle té knížky, řekla hlášku, sádlo samý sádlo, to je ale mazaná rodina.
0: Učmelout.
2: Ano.
1: Jo, jo, jo, byl to on, no.
0: Jsem ho hrál.
2: Teď je trošku vážnější. Jo, ty jsi ho hrál. Počkej, ty jsi hrál Pučmelouda.
0: My jsme měli jako vlastní představení, no, a bylo to, protože on má i vlastní příběhy, a jsem hrál Pučmelouda, no, jsem hrál.
2: Ano, tu větu
1: rádě jako ochotnický herec.
0: Ne, to ne, to tam nebyla tahle ta, ale to si pamatuju z tohohle, ano, ale to tak jsem to nehrál.
2: Řekni nějakou
1: větu. V jakém divadle jsi vlastně hrál? Řekni, to bylo někde v Opavě, že jo?
0: Ale zavřete oči. Ale ne, já si to pamatuju z toho seriálu, to bylo přesně to. A ještě si pamatuju, že s gramofonem, jestli pamatuješ, jo?
2: Ano.
4: Hrajte, hrajte, to se mi líbí, hrajte. Sádlo tady všude, samý sádlo, prosím vás, co je to tady? Jsem takový nějaký, jsem
0: takhle nějak, ne?
1: Jste dokonalý.
2: To je skvělý.
0: Dobrý.
2: Odpovídej dokonce, víš, nevíš, jako Pučmelou.
1: Jo!
2: Geniální, jsem nadšená. I když teďka, ale teda...
1: A ty bys mohla být Včelka Mája.
2: No, to nevím teda.
1: Aťka Janoušková.
2: Jo, až tak. Každopádně jdeme ale na vážnější notu teďka, protože v roce 1942 po poslední klapce českého filmu Přijdu hned režiséra Otakara Vávry zatýká gestapo herečku Anu Letenskou. Proč ji zatkli? Za co?
1: No tak asi tam něco špatně řekla v té době. Mm-hmm.
2: Tak já vám řeknu možnosti, jo?
0: Já ten příběh znám, no, ale teď jsem zapomněl, já myslím, že šlo o původ, ne? Nebo ona pomáhala, ona byla strašně hodná ženská, já myslím, že, no řekni.
2: Tak za A, za natáčení protiválečného filmu, za B, za ukrývání doktora Břetislava Ličky, za C, za útěk z protektorátu.
0: B,
1: ukrývání toho doktora.
2: Ano. A proč byl tak významný ten doktor, koho ukrýval nebo koho ošetřoval?
1: No asi někoho, kdo byl proti.
2: Mm-hmm. To už není otázka, je to Jan Kubiš. Takže jeden z atentátníků na Heidricha. V roce 1941 Americká akademie filmového umění a věd si nechává patentovat sošku Oscara, kterou vyznamenává nejlepší výsledky filmové tvorby minulého roku. Kolik Oscar váží?
0: No, dobrá otázka, protože někteří, když ho přebírají, tak říkají, že je těžší, než si mysleli. Jo?
1: Mm-hmm. Já nevím, 2,5 kila.
0: Napadlo mě stejná částka.
2: Takže možnosti?
0: No.
2: 0,5 kila?
0: Ne.
2: 2,5 kila? Nebo 3,9 kilo.
1: 2,5 kilo. Kdyby
0: měl 4, to ne, to by některé ženy padly, to Bčko, no.
2: Mm-hmm, tak je to 3,9.
1: Nekecej, fakt, jo.
0: Protože oni všichni jak tím to a mávají, tak s tím, víš, jak s tím.
1: Já mám 5-kilovou činku, což je podobné, a to už jako je jako síla to držet.
2: No. Takže podle internetových zdrojů je to 3,9, že je opravdu hodně těžký, protože ta soška je bronzová a je pozlacená 24-karátovým zlatem.
1: Tak jsme chytřejší.
2: Kdybyste Oscara chtěli střelit, dostanete ho potom nějak se vám nedaří ve filmu, tak za kolik ho můžete prodat?
1: Nevím, třeba, já bych typoval...
0: Po každé by ta dražba vyšla jinak přece, ne?
2: Takže možnosti,
1: nebo,
2: jo?
1: Tak ano, protože on je stříbrný, zlatý a bronzový, ne? Nebo?
2: Tak počáteční cena musí začínat na $1,000, nebo byste ho mohli prodat za $1, a nebo vlastně za kolik chcete, když byste se rozhodli?
1: Za kolik chci, záleží na mém jméně přece, kdo jsem, jak slavný jsem.
0: I kdyby ne, protože já cením, že Lenča vymýšlí, mně se líbí ten symbolický $1.
2: Tak se rozhodněte, ale pánové.
0: Ne, to už také typovačky, Honzi, vyber si, ty jsi host.
1: Tak 1,000.
2: Dobře, tak ne?
0: No je to ten symbolický $1,
2: ano.
0: Ne?
2: Fakt?
0: Takže já nám to uznám.
2: Oscara totiž nesmíte prodat jen tak, jako prvního musíte nabídnout akademii za symbolický $1.
0: Aha, takže zpátky domů vlastně.
2: Zpátky domů, rozumím. Jo. A potom vlastně nejde ho ani převádět, musí ta akademie neustále.
1: To by bylo hrozné, kdyby nějaký slavný herec byl tak hodně na mizině, že by prodával Oscary.
2: No,
0: vím, že hodně rozbíjejí Zlaté globy. To několika se stalo, když potom jako večírek slavili a tak dál.
2: Tak jo, dneska slaví narozeniny také herec, který ač je Kanaďan, tak se narodil v Bejrutu. Když přišel do Hollywoodu, tak mu chtěl agent změnit jméno, protože se špatně vyslovovalo, tak chtěl ho pojmenovat jinak umělecky. Mohl se jmenovat třeba Chuck Spadina, anebo Templeton Page Taylor. Nakonec ale mu to jméno zůstalo. Mám pro vás, pokud stále nevíte, kdo to je, tak pro vás mám i hlasovou ukázku.
1: A to je teda původní, zůstalo mu to původní jméno.
2: Ano.
1: Já vím, že třeba
0: Keanu Reeves.
1: Keanu Reeves, no, já měl takové špatně vyslovitelné jméno.
0: Díky za to slovo Matrix. Ano,
2: ano.
0: Přesně tak.
2: A to je všechno, spanilá jízda, úplně skvělé, pánové.
0: Krásně připraveno, moc krát děkujeme.
1: Leni, seš dokonalá.
2: Jo, děkuji, děkuji.
3: Dej si kafe, natáhni nohy. Radim a Lenka v plné polní. Dobré ráno, Moravo.

0: Ranní pozdravení do všech koutů světa, posloucháte Rádio Čas s Lenčou a Radimem na Rádio Čas. My jsme ve Víš nevíš zmínili jméno dnešního oslavence, který je exotický nejenom svým jménem, vzhledem, ale i životním příběhem, a je to Keanu Reeves. A Lenča by se ráda k němu ještě na chvíli vrátila.
1: Protože já jsem pouštěla tady tuhle ukázku z toho rozhovoru jenom pro... A mně se hodně v té ukázce líbilo, protože to je rozhovor právě s Keanu Reevesem, a on říkal, že byl na večeři u režiséra, který má děti 13, 14, 17 let staré, a oni říkali, že nikdy neviděli Matrix. A ptali se ho, o čem to je. A on se jim snažil vysvětlit, že je to o tom vlastně o rozeznávání, co je a není realita, a v čem vlastně žijeme, v jakém systému a podobně. A oni mu říkají, no, ale jako, teď je to jedno, že nás to nezajímá. A on říká, no a tak jako vy nechcete vědět, co je realita? A on a oni, ne. A on tam potom říká, geniální.
0: What the fuck? Geniální. Konec konců i v tom filmu, jestli dobře pamatuju, bylo naznačeno, že spousta lidí vlastně nechtěla z toho uniknout.
1: Ano.
0: Že vlastně jako, pokud už si to nějak uvědomili, tak říkali, hele, nám je vlastně dobře v tomhletom světíčku, i když jsme někde napojení na stroje, že jo?
1: No.
0: Říkám to tak správně.
1: Musím říct, že ale nadčasový film, protože měl premiéru už v roce 1999 a jako doteďka absolutně aktuální, že jo, červená modrá pilulka neustále frčí. Co mě ale zaujalo, protože hned jsem si tady vyjížděla nějaké zajímavosti o Matrixu, aby jsme byli trošku ještě v kontextu, protože už je to přece jenom dlouho, co jsem ho viděla. Tak první, co mi vyjelo na chatu GPT je, že tenhle film režírovali sourozenci Lana a Lily Wachowski.
0: No, v té době to byli ještě kluci, dneska už jsou obě dámy.
1: Slyšela jsi to, že?
0: No jasně, jasně, přesně tak.
1: Prošlo to kolem tebe?
0: Prošlo to kolem mě, jo, přesně tak. Ano, ježmará bože můj, teď jsem chtěl být, ne, to, o tom to vůbec není, ano, přesně.
1: Co?
0: Ne, já jsem, ne, vůbec, ne, tentokrát
1: ne. Ne, to nesmí dělat.
0: Já jsem se koukal, jak se holky povedly, no, tak jako...
1: Já jsem měla úplně stejnou myšlenku.
0: Ano, přesně tak.
1: No, tak, ale je zajímavé, co mi právě přijde zajímavé, a tak nějak se to motá okolo toho Matrixu, protože ten je takový jako, bych řekla, až
0: de facto, když
1: magický.
0: To vezmeš symbolicky, no. Tak obě dneska už režisérky, protože dneska už jsou to holky, tak v té době, kdy natáčeli, tak byly ve svém Matrixu. Vlastně byly taky jako někde zapomenuté, no. A museli se najít, no.
1: Ale jaká je pravděpodobnost, že to...
0: Sourozenci, že?
1: Že to budou sourozenci.
0: Mhm.
1: Já, když jsem tu zprávu viděla, tak jsem si já připadla trošku jako v Matrixu.
0: Mi se to líbí v tom, že většinou, jak si říkáme, že už všechno víme a matka příroda tak dá, tak nás vždycky nějak překvapí. Párkrát jsem narazil dokonce, i když třeba dvojčata, nebo jakoby i více sourozenců v jedné rodině oznamovalo, teda, že jsou z duhového světa, že jsou na kluky a tak dál. Takže jako je to takové prostě, matka příroda ví, co dělá. No.
1: Takže bratři Wachowski jsou podepsaní pod Matrixem a uvidíme, pod čím budou podepsané sestry Wachowské.
0: No. Konec konců před pár lety viděla si nebo neviděla to slavné, neslavné pokračování, které už bylo takové usmudlané.
1: Ne, no. Nechtěla bych se o tom vůbec bavit.
0: Lení, já,
1: viděla jsem ho a já prostě Matrix je jednička, možná dvojka.
0: Tak a tam jsme to, protože už u dvojky jsem začal být rozpačitý. No.
1: Tak tam už to byly takové lehké rozpaky.
0: Jsem si říkal, why, oh why.
1: Tak a tam bych to ukončila.
0: Ano.
1: A ty další věci už bych vůbec nezmiňovala.
0: Dobře, tak jo. Ale Matrix 99 podepisujem za ranní tým Rádia Čas. Dobré ráno, Moravo.
2: Když kohout zakokrhá a budík spustí svůj hit, Radim s Lenkou křičí Dobré ráno, Moravo.

0: Bylo 7:45, Lenča Líšková, Radim Soběslav Bednář a dobré ráno Monavo na Rádio Čas. Hezkou středu venčujem.
1: A podíváme se letem světem internetem do Ameriky, nebo ne do Ameriky, vidím americký řetězec, ale do Vídně, kde se právě v jednom řetězci rychlého občerstvení narodilo miminko. Jmenuje se Emily a co je jako dobré v tom, že její maminka právě v tom rychlém řetězci občerstvení byla tak nějak asi na obědě, začaly porodní bolesti, no a šupky dubky, Emily prostě si řekla, já nebudu čekat na záchranku, na doktory, já se tady rovnou jako přicucnu tady k hamburgeru.
0: Dojedla potom maminka? Mě to zajímá, protože spousta žen říkala, že se vlastně nemohla pořádně najíst během těhotenství, jako třeba i nevolnosti a tak dál. No. Objednává si porce jídla právě po tom porodu, tak si říkám, že maminka se prostě mohla dát meníčko navíc.
1: Tak jo? Ne, ona se nenajedla teda, potom už nedojedla, protože tady Emily se narodila dokonce i předčasně, takže potom záchranáři ještě zasahovali a podobně. Každopádně všechno dobře dopadlo a teďka ta dceruška, ta Emily, každý rok může oslavit narozeniny právě tím hamburgerem, protože tam má zdarma meníčko každý rok.
0: Jo, takhle. Tak zaprvé jsou to škrťáci. Já si pamatuju, kdy si nějaká letadla a tak dál, kde se narodili potomci a měli doživotní jízdy zdarma, jo, a podobně lety zdarma. Takže tady jenom na narozeniny, jestli chápu dobře.
1: Je to tak, no tady je provozovna.
0: Ne, jenom jako, že chápeš, protože mohli dát prostě jako celoroční přístup jenom pro ně, že jo, když už se jim tam narodila. Takže oni to mají jenom na narozeniny.
1: Oni to mají jenom na narozeniny, no. A že prý každý rok od svých třetích.
0: Aha. No jako, ať už za to zodpovědná, za to, co jíš.
1: Jo, takže od svých, ty jsi byl ve třech letech zodpovědný za to, co jíš.
0: Nestarej se.
1: dobře, nebude, tam nepůjdeme, ok. No každopádně od svých třetích až do 18. narozenin tam může mít s rodinou a přáteli bezplatnou oslavu.
0: No tak, když tam to ta familie a podobně. A vlastně můj první tip, když se o tom začala mluvit, tak ten jsi mi hned vymluvila, protože jsi řekla, že slečna malá se jmenuje Emily.
1: Ano.
0: Já jsem myslel, že ji pojmenovali jako prostě po něčem z toho řetězce.
1: Třeba cheeseburger.
0: No, já jsem myslel jako burger, jo, třeba prostě burger, třeba Parker, nezní zle, jo, a to může být takové univerzální burger.
1: Ale to je dobrý burger, ano, Parker, ano. Ale nebo, to je spíš pro kluka.
0: Nebo ham.
1: A tam nemají jako ham. Tam mají ty chicken nuggets.
0: Jo, no tak ale základ burgeru je hamburger, že jo, napodobně.
1: Jo, takhle. Nebo chicken nuggets, kuřecí nuggetky. Nuggets Simons.
0: Nugget, vlastně nuggetka. Nugget. Ano, přesně tak, no.
1: Tak oni byli ale teda opravdu, já si myslím, že kdyby tu holčičku pojmenovala maminka nuggetka.
0: Já si myslím, že maminka je hlavně nevděčná.
1: Tak tam mohla mít doživotní prostě zdarma meníčka každý den.
0: No, takže prostě zase dva přechytralí, jo, tady na Rádiu Čas, ale tak jako máte to mít a zdravíme vlastně všechny maminy, které to čeká třeba právě dnes, máte krásné datum 2.9. Hlavně ať jim je zdravé, i kdyby to byla nuggetka nebo Olda.

0: Zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
2: Ahoj milí diváci, pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnešní díl bude hodně o módě, protože mým hostem bude Luděk Šmehlík, stylista a módní návrhář.
3: Hudba, krásné holky, krásné oblečení, tak jsem tomu propad.
2: Podle čeho si vybíráš modelky na přehlídku?
3: Modelka mě zabije, ale asi podle sympatií.
2: Využiješ na módní přehlídku i svoji manželku?
3: Ne.
2: Proč to děláte?
3: Já to mám rád, když ona je prostě z toho jako wow. Je to pravda od věka, šaty dělají člověk.
1: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Radio Čas.
4: Hity, které milujeme.

0: dnešnímu tématu rodičovskému na Rádio Čas zdravíme i druhé spektrum, které se tady zmiňuje málo, ale jsou takový. Zdeňka nám píše, já jsem preferovala tu takzvanou spartianskou výchovu. Kluci jsou už dospělí a jsou v poho, ale manžel řekl synovcům, ať vypnou počítač dvakrát. Když se nic nedělo, jenom prohlásil dobře, jdu a vypínám Wi-Finu. Měli jste vidět ten frmol, jak všechno rychle ukládali. Přeju vám hezký den. Jo, Wi-Fina nebo případně pojistky elektrika vždycky fungovaly.
1: A já jsem velmi ráda, že u nás tady v České republice, teda co tak jako mám pocit, to funguje tak, že ještě pohrozíme a funguje to. Ale nevím, jestli jsi zaznamenal ty případy v Americe, kde se to totálně zvrtlo a třeba ten malý klučina, kterému vypli počítač, tak rozflákal úplně celou domácnost baseballovou pálkou.
0: Jsou videa na to.
1: To jsem viděla.
0: Na to celá videa. A nebo když děti nezvládají prohru v počítačových hrách.
1: Tak.
0: A ty reakce, kdy opravdu zničí de facto celý obývák.
1: No.
0: To už je na pováženou. Ano,
1: tak no, takže tak. ještě dobré tady u nás. Každopádně my se vás neustále ptáme na to, jestli jste spíš přísný rodič nebo kamarád, tak pište na Facebooka nebo taky na WhatsApp na 776612800.
0: Za 4 minuty 8 aktuální zprávy, včetně dopravy, má pro vás kolega Honza Gavelčík.
2: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
9: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.
10: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
11: S komplikacemi teď musíme počítat v Ostravě. Na Mariánskohorské ulici na příjezdu do centra města se můžou tvořit kolony. Vážná nehoda se řeší v Brně v ulici Hněvkovského. Bourala tady dvě osobní auta, na místě jsou záchranáři. Nehoda se řeší taky u obce Štíty na Šumpersku. Srazil se tu náklaďák s autobusem. A s komplikacemi musíme počítat i u obce Bílovice na Uhersko-Hradišťsku. Tady bourala dvě osobní auta.
12: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
13: Rádio Čas.

0: spustilo nový platební portál lidem a příspěvkovým organizacím z obcí, které mají do 15 000 obyvatel, umožní hradit vybrané platby online. Kroměříž vybuduje nové zázemí pro víceúčelové hřiště v místní části Kotojedy. Vznikne tak místo nejenom pro sportovce, ale sloužit bude i veřejnosti, třeba při pořádání různých akcí. Více nám řekl mluvčí města Jan Vondrášek.
1: Kotojedech je víceúčelový oplocený areál s umělým povrchem, kde je možné hrát například malou kopanou, volejbal či tenis. Areál doplňují venkovní fitness prvky, pískoviště s atrakcí pro děti, mobiliář, veřejné osvětlení i parkoviště s 5 místy. Nově zde bude montovaný obytný kontejner s kuchyňskou linkou, umyvadlem, toaletou, skříněmi, elektrickými přímotopy a výsuvnou markízou, který bude napojený na technickou infrastrukturu.
2: Rádio Čas, sport.
0: Druholigové fotbalisty Karviné čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy se už tento pátek utkají s hosty z Kladna. Páteční utkání se hraje od 18 hodin na městském stadionu v Karviné. Dnešek bude polojasný až oblačný a nejvyšší teploty se mají pohybovat od 22 do 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 8 hodině pokračuje středeční Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas s Lenkou Líškovou a Radimem Soběslavem Bednářem.

0: poslouchejte. Máme minutu po osmé, probouzíte se s Lenčou a Radimem na rádiu Čas, k snídaní dobrou chuť, k ranní hygieně, ať se dílo daří, nemůžu se nezeptat, asi jsi to taky viděla. Ty jsi pořád klasik, asi manuální, nebo v rámci ranní očisty zubů si elektrická a opečovávací?
1: Manuálně.
0: Jo, a důvod, proč nejsi elektrická?
1: Já mám citlivé dásně a zuby mě to bolí.
0: Jo, takhle. Mi to přijde divné, já vím, jako, že teď už by se mělo a podobně, ale pořád jdu ještě klasickou cestou. No jenom, že teď novinka, elektrický kartáček, který kromě všeho, co už umí, tak má makrokameru. A ta makrokamera, jak je tak nějak inteligentní, zabere všechny vaše nevyčištěné zubní prostory a tam zacílí tu vodu. Jo?
1: Ano.
0: A nejšilenější na tom je, a to, oni to berou prý jako bonus, že prý potom ten svůj chrup můžete vidět jako třeba díky aplikaci v mobilu.
1: Tak to je krásné.
0: Já na to koukat nechci teda, přiznám
1: se. Já bych každý den, třikrát denně bych se chtěla dívat na své zuby v aplikaci v mobilu.
0: Jenom překlad pro všechny, kteří ještě neznají, Lenča Líčková je ironická. Jinak pořizovací cena 12 000, a jinak dobré ráno, Moravo. Bzz.

0: Jenom malé nenápadné připomenutí za tým Rádia Čas, nejenom ráno, ale celou středu se vás ptáme, tedy pokud máte potomstvo, jací jste rodičové, jako jestli jste šli cestou kamarádství, domlouvání, třeba i přísnějších trestů, anebo spartianské výchovy, jak už tady zaznělo od Zdenky, ceníme upřímnost. Pište, nahrávejte, Facebook a WhatsApp jsou vám k dispozici.
1: Už můžu?
0: Už můžeš.
1: Už můžu.
0: Lenčat čeká už několik, možná desítek minut na to, až se rozbalí dárek. Nic překvapivého, je to klasické vajíčko s překvapením.
1: Plastové.
0: Ano, přesně tak, je to sekce tentokrát taková ta mazlavá, ale měla by tam být postavička, kterou nemusíš skládat, že jo?
1: A já jsem začala čokoládou, tak já jsem se spletla, tak já musím druhou stranu.
0: Takže myslím, že i posledně se spletla.
1: Že jo. Mm-hmm. Tak jo, takže jdeme na to. Co tam bude? Já už bych potřebovala speciální poličku, už mám těch hraček
0: ještě,
1: tak
0: moc. Ještě otevřeš, dej mi jenom nahlédnout, než se podíváš. Ty, aha, to už se spodívala.
1: Ne, nevidím ne? Nic, jo. Je tam jenom zadek.
0: Dobře.
1: Ale jakože už jsme si říkali, že už těch hraček máme tady tolik, že bychom mohli udělat nějakou speciální akci, že bychom třeba nějakou část prostě vysoutěžili.
0: Uh-huh. Tak za prvé.
1: Ty jsi to rozbalil celé, že?
0: Ne, částečně, jenom mě trošku urazilo, to se jmenuje One Piece, že?
1: No.
0: Jsou tam two pieces, jo, jen tak na okraj. Ale takhle, já jsem, když je to zády, tak jsem myslel, jako, že to bude ťuťuňuňu. Ale já se trošku budu bát.
1: Co to
0: je? Taky, je to taková postavička, já teda myslím, že to je postavička, možná volčičím to nevím, taková pohádková postavička, kterou někteří buď to zbožňují a někteří se jí bojí, třeba i v hororech.
1: Klaun. Hmm. Ukáž.
0: Teda myslím.
1: Ty jsi mi to úplně roztrhl.
0: Počkej, a ty si to chceš nechat lení? Nebo co
1: ne.
0: Si chceš dělat pro Boha?
1: Jo, myslíš, ne, to není
0: klaun. Já nevím. A co je to? Já se moc omlouvám.
1: To je děsivý klaun.
0: No tak paráda.
1: On má dokonce čepičku s překříženými hnáty. Jo, počkej, to není klaun.
0: Tak to bude pirát tím pádem.
1: Počkej, a jak to funguje?
0: No, mimochodem to, jak to funguje, odpověď na to, že měl by to být One Piece, teda jenom kousek bez skládání, jo. Takže jakoby...
1: Jo, aha, on se zavěsí. To je oběšený pirát.
0: To nemyslíš vážně?
1: No to jako jo.
0: Pověšený, ne? Možná jako, že se jako pověsil, rozlíží se na krajinu, ne? Nebo přece
1: no,
0: nemůžu...
1: No tak to se podívej, jak je oběšený.
0: Ukaž mi na obrázek doprovodný, jo. Už to je strašně důležité.
1: Děsivé.
0: Ne, aha, je taky ale roztomilý. Ano, má taky červený nos jako Jack Sparrow, no? Jako, že moc popíjel ten rum a podobně.
1: Ježiš, no ty ho totiž musíš pověsit, protože jemu se genglá to tělíčko.
0: Mm-hmm.
1: Chápeš?
0: Jo,
1: takže
0: rozumím.
1: Ty ho jako pověsíš.
0: Za tu čepičku pověsíš, jo, ale ne za krk, jo, za hlavičku, jen tak na okraj, abyste se neděsili pro kluky
1: abyste
0: a holky.
1: Abyste se nebáli.
0: Mm-hmm.
1: A je to takový, hele, a je to pirát nebo klaun? Teď já jako vůbec nevím.
0: Ne, je to pirát, tak jako klauni nikdy nemají skřížené hnáty na sobě. No,
1: no
0: tak jen tak na okraj.
1: Jako, no počkej, ale tak jako a pirát má červený nos jako klaun, jo.
0: Teď jsem to říkal, že to Jack Sparrow, že popíl rum, no tak bobek,
1: jo,
0: no tak už se to projevuje, no.
1: Počkej, ale já už jsem ho pověsila.
0: Ano.
1: Už se mi to podařilo.
0: A účel pověšení je co, klíčenka?
1: Ti to ukážu,
0: nebo?
1: Ne, to má jako hlubší význam.
0: Ano.
1: Já myslím, že všichni, kdo nemají ten vizuální věm, tak teďka je to hodně baví.
0: Já vám jenom připomínám, protože můžete si nás dát v záznamu televize Relax, tam to máte i obrazem, takže částečně uvidíte, protože už tady máme hotovou galerii těhle, no vždy to je čuťuňuňu.
1: No a jemu se genglá to tělo, víš, když ho pověsíš za hlavu, tak se mu genglá to tělo.
0: On de facto by mohl sloužit de facto na nějakém třeba chudším vánočním stromečku opravdu jako baňka.
1: No tak jako rozhodně je to lepší než tlapková patrola.
0: Ano, to je zase můj předchozí dárek, který mám na talíři už několik měsíců a podobně. A to už je jiná vesnice.
1: To chtěla Ráďa ušetřit na vajíčku.
0: Leni, rádo se stalo.
2: Snídaně hotová. Úsměv připraven. Volume doprava. Dobré ráno, Moravo. Radim a Lenka na Rádiu Čas.

0: Krásný nový den, pokud máte tendence zapomínat na data výročí, tak jenom připomínáme, že dneska patří všem Adélkám, jo. Už jsme dokonce ráno zmiňovali i takový slavný fenomén, internetový shopaholik Adél, a dokonce přišla ráno zpráva, jsem ti ještě ani nečetl, Shopina teď je kousek od futura. Naštěstí jsem měl štěstí nepotkat takhle, jo. Ale jak říkáme, pokud vůbec netušíte, tak... Je dobře, zdravíme Honzo, díky moc za otevřenost, ano. Leni, co je nového ve tvém online světě?
1: Já úplně koukám, já se nestačím divit, já ti řeknu jenom jméno, jestli ti to něco říká, protože jsme o ní mluvili. Mm-hmm. A jmenuje se Bonnie Blue.
0: Mluvili, jo, tak už mi asi vymazalo se z paměti.
1: To je dobře, to je dobře.
0: Proč?
1: Protože je to ta dáma, taková křehká, krásná blondýnka. Je to dáma, která se proslavila v internetovém světě tím, že během 12 hodin tak nějak zvládla udělat radost přes tisíci mužů.
0: Jo, to mě baví, když jsme říkali, že bych byl taky Bonnie Blue a podobně.
1: No, a teď...
0: A Bonnie má novou výzvu, nebo co?
1: Bonnie asi tak nějak si výzvu splnila. Ona teda říkala, že má snoubence a že by moc chtěli miminko, ale že se jim nedaří. No. Tak uspořádala tak nějak ve svém stylu další událost.
0: Jakože oplodňovací session? Jako regulárně?
1: Já to říkám tak hezky, jo.
0: No ty se snažíš kulantně, jako ten rekord si dala moc hezky, ale teď už to prostě tak musíme říct.
1: Já to prostě říkám jako vlastně, kulantně.
0: Takže tatínek Race, něco takového, jo?
1: Co?
0: Tatínek Race.
1: Ano.
0: Daddy Race.
1: Ano, ano, Daddy Race, je to tak.
0: Donor Race.
1: Ano. A prý tam mělo dopomáhat přibližně 400 mužských účastníků.
0: Jak jsi řekla úd, tak já jsem řekl 400 mužských údů.
1: Já to říkám jemně.
0: Jo takhle, aha, pardon, ano, ano.
1: Já bych to řekla tak, že by si myslel, že to je pohádka na dobrou noc, ty tam pořád házíš tady ty věci.
0: Pro některé z nás to je pohádka.
1: Ano, chápu, chápu. Mm-hmm. Tak a má to tedy i šťastný konec, protože... Protože v podstatě teď prý zveřejnila na svých sociálních sítích fotku z porodnice, kde drží malé miminko a vypadá tak nějak šťastně. No. No.
0: Nedej bože, prosím vás, nedej bože, protože já přeju, ať jsou všichni zdraví, v jakémkoliv světě se nachází a podobně, ale víš, že raz od času se stane, že je nějaký zdravotní problém a hledá se třeba jakoby prostě ten příbuzný, třeba i když jsou ti manželé od sebe, já nevím, aby vypomohl z krví nebo tak, jo. Takže kolik, že tady bude muset oslovit na vyšetření mužů, jako víš, aby našla toho správného tatínka?
1: No to já myslím, že kolem těch 400. Je to ale taky taková podnikavá maminka, ještě když jsme jako v tom příběhu, protože ona tak nějak prý nepřestala se svojí prací a vášní ani během těhotenství. A teď oznámila, že teda jako je velmi ráda a má radost z toho děťátka, že je velmi ráda, co všechno může dopřát, což si myslím, že potom v dospělosti on to hodně ocení, co mu dopřejí jeho spolužáci potom.
0: A bude mít soukromé školy. No,
1: no, no. A že prý, tak nějak teda to proběhlo.
0: Ježišmarja, ty mluvíš strašně kulantně a potom mám pocit, že jsme začali před hodinou. No tak co? Co ještě vymyslela?
1: Že bude dělat i poporodní obsah a že nechce přestat s tou prací, ani když je teďka v té nové roli maminky. A že prý už za 5 týdnů by se měla tak nějak vrátit ke své práci, takže bude mít zřejmě chůvu.
0: To jsem taky viděl, ale já už jsem taky párkrát prozradil, co jsem všechno viděl za filmy a ty jsi mi tady to, takže to už nemůžu říct.
1: Já jsem to nikdy neviděla a prosím vás, já už na tohle koukám úplně jak taková, jako prostě, mě to úplně hlava nebere. Nejenom, že bych to nevymyslela, že by mě to ani nenapadlo, ale...
0: Jo, některé pány to rajcuje, jak jsem slyšel.
1: Ale je to teda mazec, no.
0: Oni jako to... Jak ty říkáš, jako že to měli moc, měli hezký zážitek.
1: Měli hezký zážitek,
0: a potom to ještě něčím korunovali, jakoby. Ale nemůžu říct, čím v tom filmu.
1: Jo, to jsi viděl.
0: Ani mimo záznam ti to neřeknu.
1: A Bonnie Blue tam hrála?
0: Ne, to tom Bonnie Blue asi ještě nebyla na světě, když jsem to viděla podobně. Mimochodem, bez legrace, teď možná jako někteří na pracoviště, no jasně, Bonnie a podobně, Bonnie. Některé ženy vůbec neví, o co go, ale líbí se nám Bonnie Blue, nebo je to taková ta upravená jako dáma, jak to občas bývá v tomhletom průmyslu, nebo jako vypadá docela jako hezky?
1: Ne, mně právě přijde, že je krásná, mně se právě
0: holka,
1: jako
0: jo?
1: Hodně líbí, jo, ale že kdybyste ji potkali tady prostě někde v obchodě, jak kupuje rohlíky, tak by vás to podle mě vůbec nenapadlo, že dělá to, co dělá, protože ona je fakt moc hezká.
0: Já bych jenom dodal, že vždycky, když říkáme nějakou takovou zajímavost, jo, zajímavá, spíš vypadá, dokonce bych řekl, že napsala nějakou knihu, spíš jako tak, spisovatelka.
1: Ano, potom, ano, spisovatelka. Jako spisovatelka.
0: My většinou dáváme podkladové materiály i našemu kolegovi Jirkovi, protože nás pro televizi Relax zabírá a vždycky, když třeba mluvíme o něčem, že jo, nová čínská knihovna, tak tam dá i dotyčný obrázek. Myslím, že tentokrát nic posílat nemusím, protože Jirka má určitě své zdroje. Tímto ho zdravíme a hezký nový den.

0: 8 hodin, 22 minut. Lenča, Radim.
1: Co je? Ty jsi zohrosil. Z čeho jsi zohrosil? Jsi
0: pustil kousek videa z Bonnie
1: Blue. Bonnie Blue.
0: Přesně tak. Že můj.
1: Počkej, jakého videa?
0: Jednoho z videí. Toho rekordu, kterou jsme zmiňovali předchozím vstupu na Rádio Čas. Pokud chcete vidět, o čem mluvíme, tak doporučuji v záznamu buď to dopoledne každý den, anebo taky o víkendu poslouchat a koukat na televizi Relax.
1: Ale není to úplně dopolední nebo ranní téma.
0: Tak ne, není, není. Ale říkali jsme to kulantně, jo.
1: Říkali jsme to velmi pěkně.
0: A konec konců vlastně bylo to k dnešnímu tématu, protože Bonnie Blue se taky stala maminkou a my se vás dneska ptáme, jaké rodičovské výchovy nebo metody máte, jo. A přes WhatsApp Rádia Čas nám napsal Jarda, který se krásně rozepsal. V podstatě jsou to geny 70. 80., takže trochu spartanství, adekvátně k tomu ryzí lásky, souznění, mimochodem jsem ročník 70, jo. Postupně jsem je uváděl do tajů flory a fauny, takže kdo nepoznal štírovník růžkatý nebo žluťáska řesetlakového, musel za trest umývat nádobí, síťka na motýly, luk, šípy, prak a knihy, to byl jich hlavní arzenál v pokojících. Nesmím zapomenout na tobolku se střelným prachem, ale ohňostroje dělali se mnou pod odborným dozorem. Vyrostli z nich nádherní muži, lékař, právník a fitness specialista jsou moje vše a bez nich se život nedokážu představit. Jaromír, byla ukázková zpráva.
1: Krásné,
0: fakt cením.
1: Krásné, moc děkujeme. Facebook tedy zatím pospává, anebo možná je oblažen naším novým videem, takže tam zatím nic moc. Máš tam ještě něco dalšího, jecí jste rodiče?
0: Jasně, teď právě přišla, protože to je zase druhá kategorie, ale je to z téhle tématiky. Já mám nebiologického syna a snažím se, abych byl rodič kamarád, jo, to tím přispěl Honza. Teď je čerstvá zpráva, jo, protože to je taky kategorie, že jo, toho, jak se říká macecha, jak se vlastně říká...
1: Otčím?
0: Otčím, ano, je to jo, druhé, nevím. Přesně tak, jo, tak to je taky taková, jakoby, co si budeme povídat, tenký led.
1: Krásné, krásné, no tak jsme zvědaví, jakou maminkou bude Bonnie Blue, jakou výchovu zvolí. Já bych řekla, že tam to bude celkem volnější.
0: Tak zpátky na zem, jo, mám, ale myslím, že mám ruměnec, že trošičku?
1: Máš.
0: Pod make-upem, ale ruměnec. Tak víte co, nový den si žádá ještě pro ty, kteří nebyli schopni vnímat čerstvé horoskopy, konec konců nejvyšší čas, za chvilku 8:30.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Středa bude obdobná jako den předchozí. Hvězdné aspekty souladné budou převažovat, ale na pořadu dne bude také větší množství těch aspektů problémových, jež sice nebudou moc silné, ale za to hodně otravné. Nadít se tak můžeme mnoha vyhrocených emocí doprovázených na rozumným mluvením, myšlením i konáním. Přivádět nás to ale bude k zamyšlení se nad duchovními příčinami toho všeho. Dařit se bude intuici a také zamilovanosti a prožívané sexualitě. Co se týká jednotlivých znamení, tak štírům bude nejlépe doma. Radci se mohou těšit na silné milostné zážitky či jiné intimní radovánky a ryby budou zahlcovány svými prožitky. Vodnářům se bude vše dařit. Váhy by měly snadno nalézat řešení konfliktů a blížencům půjde skvěle práce se slovem i větami. Lvy by mohly být poněkud neomalenější. Střelci budou velmi přátelští a berani zase hodně soutěživí. Kozorozy zaznamenají úspěchy na poli financí. Pany budou prudit svou kritičností a býci mohou inklinovat ke sladkému nic nedělání. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gellner.
2: Hity, které milujete.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Letem světem, nejenom internetem, ale taky úžasnou muzikou, hity, které milujete s Lenčou a Radimem na rádiu Čas. Teď tady koukám jenom na fenomén, který teda mě minul. V každém případě já mám pocit, že ty si chválila minimálně jedničku, Princezna zakletá v čase.
2: Ano, dvojku, ta mě moc bavila.
1: Dvojku si viděla?
2: Viděla.
1: Aha, takže klasika?
2: No, jednička byla lepší za mě.
1: Jestli pak víš, že to je trilogie.
2: Aha.
1: Právě se natáčí trojka. Typneš si název?
2: Princezna zakletá v čase 3.
1: Dej pipíka.
2: Co?
1: Dej jí pipíka.
2: Ale prdlajs.
1: Jo.
2: Ne.
1: Princ zakletý v čase. A tímto se prý tato trilogie uzavírá, právě se začalo natáčet, Marek Lambora tentokrát, protože ona je to nějaký kouzelný svět Oberon, kde se to všechno odehrává,
2: ano.
1: Takže se jako zaměřují na jednotlivé postavy, teď to bude tady kolem krále Jana, což je Marek Lambora. No a začalo se natáčet, konec konců já ti můžu ukázat malou ukázku, jo, to jsou první záběry.
2: Já jsem myslela, že si ze mě děláš legraci.
1: Ne, nedělám si legraci, už je filmové pohádky pro děti, mají pokračování 2 a 3, i když ona je to vlastně taková pro pokročilé děti. Ne? Že už jako je to takový spíš fantasy svět, nebo je to opravdu pohádka?
2: Je to
1: jsi
2: jako,
1: viděla jedničko?
2: Je to i fantasy svět, i pohádka, mi se teda líbilo hodně, jednička mě hodně zaujala, já to jsem viděla asi 6x prostě. Ta dvojka už byla taková, že to úplně nesedělo pohromadě, mi přišlo, protože tam se ten příběh točil okolo Elišky Křenkové, já nevím, jak ona se jmenuje, ta
1: alchymistka
2: postava.
1: Alchymistka
2: Amélie, už tam měla dvojroli a vlastně Princezna zakletá v čase už tam moc nebyla.
1: No ne, vždycky to asi jako cílí na jednu z těch postav.
2: Jo,
1: no.
2: Ona tam v podstatě byla jen tak do počtu, to už ani nebylo a teďka Marek Lambora. No tak uvidíme, ale třeba to překvapí.
1: Jo, únor 2028, však se ještě počkáme, mi se to teda plete v hlavě, protože vím, že někde v té době, a vím, že to jsem rozhodná v Praze v metru, jak jsou tam takové ty velké reklamy,
2: no.
1: Tak pár měsíců zpátky byla reklama na pohádku, která se pro změnu jmenuje Princezna stokrát jinak.
2: Ano.
1: Nebo něco, tak jako já jsem si říkal, jako patří to k tomu, nebo je to úplně jiné a tak dále.
2: Ne, to byla jedna z takových těch nových vánočních pohádek.
1: Uh-huh. No.
2: Viděli jsme
1: a?
2: Viděli jsme.
1: Děkuji moc.
3: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc fakci, banány kilo za 14,90 a hrozny révy věné bílé bez semené 500 gramů za 27,90. Penny.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90. Ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kečup od Hamé sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou Kofolu Originál Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
9: Přijďte na Den zdraví a prevence, který pořádá Moravskoslezská nemocnice Opava ve spolupráci se statutárním městem Opava. Ve čtvrtek 3. září od 13 hodin na Horním náměstí v Opavě na vás čeká měření tlaku a cukru v krvi, kapacity plic, vyšetření znamének, dentální hygiena, první pomoc, ukázka sanitního vozu a další zajímavosti. Více na msnopava.cz. Těšíme se na vás.
10: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Ranní pozdravení za tým Rádia Čas, za Lenču, Radima, no a samozřejmě vám všem, kteří teď nevíme, jak ten čas trávíte, jestli snídáte, právě jste odvedli děti do školy, a nebo máte zrovna nějakou východnou chvilku se svým potomkem, pokud jste s ním doma, ale dneska se vás ptáme.
1: Jak jste rodiče, jestli jste spíš kamarádi, anebo jste přísní? Teď, jak jsi řekl, že máte možná nějakou výchovnou chvilku se svým potomkem, tak mě hned napadla hláška od nás z domu, roztrhnutě jako hada.
0: U nás listnutí, až se oblízneš.
1: Jo, u nás zase až se
0: tě... Mimochodem, nikdy se to nestalo, jo, ale ta věta funguje. A nebo taky uber pary.
1: Jo,
0: jakože když už bylo moc rozvíjený, jo.
1: A ještě se používalo, že listnutí, až se ti hlava otočí dokola, ne?
0: To se zmiňovala, no, u nás to bylo oblíznutí a podobně, no. A nebo táta zachrastil, on si prostě jednou vyrobil, protože instalatér a měl tam i různé kolegy z dalších oborů, a oni mu pomohli vyrobit dudky.
1: Jo,
0: vím, že jako mě fascinovalo, protože oni voněli kůží opravdu a byla to taková nějaký jako dřevěný nástavec, taky v životě vlastně nebyly použity a viselo tam. Já nevím, jak to používali v noci, nebo ne, jo, ale prostě jako viseli nám tam a vím, že jsem si občas chodil čichnout té kůže, že to vonilo jako nové boty a podobně, už zase prozrazuju moc, takže...
1: Tvůj tatínek měl dudky v ložnici?
0: Ne, v ložnici, měli jsme to v předsíni, Ježíši Krste, už zase doufám,
1: tak
0: že
1: zdravíme,
0: jsou na kávě.
1: Zdravíme maminku a tatínka.
0: Ano, přesně, to mi až potom později napadlo, ale ne, tak já doufám,
1: a že by Ali byla taková, jako, tak jo, dobré.
0: Já nevím, jestli to...
1: A já, ne, víš,
0: máma to... je v Beranu.
1: Ale víš, proč to říkám?
0: Ano.
1: Protože já teďka bych chtěla chviličku počkat, jestli teda naši posluchači dovolí, kdy začne zvonit ten telefon.
0: Ne, teď je čas, počkej, dneska je středa, včera nebyla u Jarky, což je sousedka na patře, dneska je, já jsem krytý. Blbé je, protože Jarka následuje v záznamu, kdyby to řekla.
1: Tak.
0: Jo, takže náhodou, paní Jarko, jestli koukáte, tohle to říkat nebudeme, jo. Ale o těch dudkách, jo, protože to jsme zmiňovali několikrát, to tam prostě viselo, jakože čistě náhodou, že by to mohli vytáhnout, ale nikde nepoužili.
1: Jasně. Tak nepoužili na tebe.
0: Ano, ano. Můžeme jít teda do ulic, Lení, prosím tě?
1: Můžeme, pojďme.
0: Jací jste rodičové?
2: Spíš přísný rodič. Nedovolím mu všechno, ale taky mu něco dovolím, taky ho umím odměnit, jakože když je hodný nebo něco.
3: Já určitě, ale beru ty přísné rodiče spíš tak, že chcou vychovat to dítě.
4: Asi kamarád.
5: Jak jsem byla jako rodič, tak jsem spíš byla jako kamarád. Dobře se to projevovalo, protože jsem měla holčičku, která byla hodná, tak jsme si velice dobře rozuměli, takže to bylo spíš takové aj kamarádka, aj maminka.
6: Jaký jsem rodič, já bych řekla, že jsem, mám teda jenom dceru a že jsem hrozně kamarádská, takže jsme kamarádky.
0: No, takže tak troška to je to pade na pade, že? Ale většinou jako spíš tím kamarádským směrem.
1: Pěkně mluvili. Pěkně mluvili Ostraváci.
0: Jediné,
1: to,
0: co
1: si nemají doma důvky.
0: Pamatuji od svých blízkých promilení, takové to zavření do pokoje a hlavně ta věta, ne jako... Ne na drsno, ale prostě běž o tom přemýšlet, jo. Když to dítě hodně vyvádělo, tak ho tam zavedeš za ruku a opravdu jenom zavřít ten pokoj. Oni jsou naučené a jakoby do půl hodiny. Mami, já už jsou zlatí, no.
1: A u nás zase bylo vrať se, až budeš normální.
0: Což je vlastně podobný princip a podobně, jo.
1: No.
0: Dodnes se nevrátila.

0: Měla jsi to těžké, přetěžké. No, ty jsi říkala, že jsi docela natrápila, Leni, že jo, se víš, nevíš na ano. Pro Rádio Čas dnes, tedy 2. září. Hmm. Jenom překvapilo, že znám nedala, teď jenom koukáme, tak vyběhlo, tak se chci zeptat, jako, jak to sou, jako souvisí, nebo nesouvisí, ale jak s tím souzníš nebo ne, protože dneska je Světový den kokosu.
1: Aha,
0: jo, takže,
1: to jsem ani nevěděla.
0: Jak si rozumíte nebo ne?
1: Jo, mám ráda kokos.
0: Ale nějak ho neprožíváš, že? To je přesně taková ta kategorie, že když jsi v cukrárně, tak si prostě nevybereš kokosový zákusek.
1: Asi ne, a musím říct, že kokos miluju, když jsme někde v zahraničí, kde ty kokosy rostou, tak to miluju. Ale nejsem úplně fanda takového toho sušeného kokosu nebo dováženého sem. Prostě nějak mi to neštimuje.
0: V rámci těch virálních věcí, co teď vydávám občas na internetu, tak bych strašně rád vyzkoušel, protože ona je to nějaká odnož. Teď nevím, jestli to je odnož kokosu, nebo ještě není zralý, ale v podstatě, jako když se dostanete k tomu základu, k tomu bílému, tak k tomu říkáme, tak on má takovou gelovou konzistenci.
1: Ano,
0: že
1: ano.
0: Je to taková něco mezi, já nevím, připomíná takovou tu silikonovou pěnu, když ji nastříkáte.
1: Je to tak.
0: A prý je to božské.
1: Je. Právě když jsme byli v Tajsku, tak jsme pili ty čerstvé kokosy a potom, když je hodný prodejce, tak ti k tomu dá i takové dlabátko. A ty si právě tu dužinu vydlabeš a to je úplně mua.
0: Žátek.
1: To se nedá srovnat s těmi vysušenými kokosy, které máme tady u nás.
0: No právě, a dokázala bys otevřít v rámci nějaké challenge, nebo pro mě je to úplně španělská vesnice, právě proto se ptám.
1: To se dělá takovou mačetou, jako myslím si, že dá se na to samozřejmě získat grif, ale já se obávám, že než bych ho získala, tak bych byla bez pár prstíků.
0: Jinak měla jsi štěstí, je to teda nějaký čas zpátky, já mám pocit, že bylo ještě před porodem, ale myslím, že to dohledáte, pokud sledujete i naší kolegyni Terku Puferku. Já mám pocit, že ona byla někde na cestách.
1: No.
0: A teď nevím, jako jestli už byla těhotná nebo ne, nebo to přišlo potom to jedno, to s tím nesouvisí, jo? Ale prostě jako už je to pár let zpátky. Ona byla oblažená takovým tím typickým, co se může stát člověku pádem kokosu s palmy na hlavu.
1: Jí spadl kokos na hlavu?
0: Jo, vím, že o tom se hodně mluvilo, že o tom natáčela i něco, takže jako pár let zpátky, když dohledáte, tak najdete, no.
1: No takže když jdete
0: a je pořád tady.
1: Když jdete pod palmou, tak se dívejte nahoru. No ne, to je jako celkem běžné úmrtí v těchto zemích.
0: Je to regulární vražedná zbraň, no, přesně tak. No.
1: Takže dívat se nad hlavu, když půjdete okolo palmy.
0: Tak jo, jinak dneska hezké mlsnutí, máte to i s tipem a dobrou chuť s Rádiem Čas.
2: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
4: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
6: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
7: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.
8: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
9: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.

0: Na rádiu Čas dneska možná i trošku nostalgicky, když žádná nostalgie v tom nebyla, jsme si vzpomněli i na některé výhrušky rodičů, které třeba ani nebyly splněny, ale máme tady reakci od Jaromíra, nebo dostaneš počuň, až ti sopel oko vyrazí, jo? Tohle někdo slyšel.
1: Pravda, ano.
0: A podobně, no. Půjdeš si kleknout na poléňko, hodně používané vůči mě od babičky, tak to ještě jde, že jo, to ještě jde.
1: My jsme chodili klečet na hrách, ale teda nechodili, ale říkalo se nám
0: a tady dlouze, no, na poléň.
2: U nás to bylo, až budeš na svém, tak se dělej, co chceš, ale teď budeš držet hubu.
1: Přesně, tak, přesně.
0: Až budeš plnoletý a podobně. Kolega Aleš Klubal ve studiu Rádia Čas. To se říkávalo. Nicméně, ty jsi taky táta, jsi už teda odrostl, takže ta hlavní výchovná složka už máš za sebou. Jaký jsi byl otec, pane kolego?
2: Já jsem kamarád, já jsem takový měkký, jsem kamarád a znáš náš kozorohy, že prostě, když jde do tuhého, tak prostě zatáhnem. Jo, že prostě rozboříme ty mosty a to se stalo. Kuba má 20, jo, to se stalo možná 4x za těch 20 let, kdy prostě jako fakt šlo do tuhého a měl strach, jo, ale jinak se snažím být kamarád.
0: Partnerka, manželka tedy? No. Jinou, protože ona je pedagog, že jo?
2: Tady takže... jinou cestou, jo, to bylo drsle, jo, jo? Taťka musel vždycky. A,
0: jo, takhle, jo, takže vy jste byli hodně a dobrý policajt.
2: Ano, přesně tak, jako přesně tak, no.
1: Takže Lenče byl sekec.
2: Ano.
1: No a tak to je potřeba na kluka, ne?
2: Možná jo, nevím, to, co se odnese do života tady z toho.
1: To uvidíte, až vám přijdou ty účtenky za terapie teďka.
0: No zbytek je na vás, prosím vás, no. Takže cokoliv vás napadne,
1: napadne.
0: Ideálně pravdu, jo, prosím vás. Takže nejenom Facebook, ale taky WhatsApp číslo 776612800 a my ti přejeme krásnou směnu.
3: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO. Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
6: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Hej ty, hej, hej, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo deváťák.
9: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
10: Problémy jsou právě teď u Opavy. Na hlavním tahu na příjezdu do Ostravy tady se srazila dvě osobní auta. Dvě auta bourala taky u obce Bílovice na Uhersko-Hradišťsku. A s komplikacemi musíme počítat i u Kroměříže. Mezi Kroměříží a Bystřicí pod Hostýnem i tady je dopravní problém.
11: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
3: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
10: Dobré dopoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Začal nový školní rok, do lavic podle odhadů ministerstva školství poprvé usedlo asi 115 tisíc prvňáků. Dětí v základních školách podle odhadu úřadu oproti minulému roku ubylo, přesto by jich nadále mělo být víc než milion.
12: Morava aktuálně.
10: Ostravské komunikace v září zahájí výstavbu nové lávky přes řeku Ondřejnici. Nacházet se bude na rozhraní katastrálních území Proskovic a Košatky. Nahradí stávající dřevěnou konstrukci, která byla kvůli nevyhovujícímu stavu uzavřena. Olomoucký kraj pošle vesnicím v regionu miliony na opravu starých vodovodů a kanalizací. Radnice tak můžou rekonstruovat poškozená potrubí, čistírny nebo prameniště, ze kterých teče pitná voda. Více nám řekla zastupující mluvčí hejtmanství Lenka Kovaříková.
13: Podpora zamíří konkrétně do Víceměřic na opravu kanalizace. V Klapkách kraj pomůže s řešením havarijního stavu jímky a ve Vícově s rekonstrukcí prameniště, které zásobuje obec pitnou vodou. Dotace pošleme také do Středně, Ludmírova, Svébohova a Přestav na opravu vodojemu, kanalizace Hrázové v Pustí a vodního zdroje.
12: Rádio Čas, sport.
10: První fotbalová liga má dnes na programu dvě dohrávky čtvrtého kola. Nováček Zbrojovka Brno se doma od 18 hodin utká s Hradcem Králové. O dvě hodiny později má Výkop zápas mezi pražskými Bohemians 1905 a Jabloncem. Dneska se u nás na Moravě a ve Slezsku můžeme těšit na sluníčko. Obloha by měla být polojasná až oblačná a nejvyšší teploty se mají pohybovat od 22 do 26 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 9. hodině pokračuje středeční, teď už dopoledne, na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.
4: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Pak je to tady, ano, muselo to přijít, skončily prázdniny, začala škola, takže středa už v takovém tom normálním v uvozovkách tempu, zaběhlém tempu, ale já, když jsem šel včera z rádia, tak na chodnících, ano, spoustu studentů, ale hlavně fast foody praskaly ve švech, obchody taky praskaly ve švech, kupovali se sešity, já nevím, do tělocviku věci a tak dál a tak dál. Takže ať se daří v tom zaběhlém už normálním tempu, je s vámi Aleš Šklobal a dneska se podíváme na to, proč někteří rodiče věří na pevná pravidla, zákazy, ten domácí řád, zatímco ti jiní razí heslo hlavně, ať je se mnou dítě, kamarád, ať si můžeme o všem promluvit. Takže napište, jste spíše ten přísný rodič nebo rodič kamarád a vaše rodiče co, jak vás vychovávali, Facebook, WhatsApp, těším se na to. No a středeční dopoledne vyladí hity, které milujete. Radio Čas.

0: Tak sválně, jste spíš ten přísný rodič nebo rodič kamarád, nebo já to řeknu ještě jinak, ten, kdo řekne bydlíš pod mojí střechou, tak platí moje pravidla, anebo ten, který se s dítětem demokraticky poradí. Já se teďka mrknu do naší debaty a zapojila se Peťola a píše: ahojky, mám takové motto, mít dceru jako mít nejlepší kamarádku, akorát ona si myslí, že je milionářka. Kamarádka, ale respekt tam musí být. Takže Peťola Spěšťan. Stěšan, pozor, Stěšan, děkujeme. Zdenka píše: zdravím, já jsem vždycky preferovala tu takzvanou spartianskou výchovu. Kluci už jsou dospělí a jsou v pohodě. Tak a já bych to viděl ještě na nějakou výchovnou hlasovku. Třeba Eva. Evi, já přeju hezké dopoledne.
1: Ahoj, tak co se týká výchovy, tak je jiná teďka u dcery, než byla u syna. Samozřejmě jiná doba a tak, takže i to udělá hodně. A u syna jsem to měla tak, že jako fakt to bylo takové skoro pořád prst nahoře, ale ne, že by zlobil, ale prostě jenom jsem nechtěla, aby překročil nějaké hranice. No a co se týká u dcery, tak tam je to takové volnější v tom, že ano, kamarádka, ale odsaď pocaď. A jak už přelízat ty hranice, tak to už aj někdy použiju ty Vařechu. Ahoj.
0: Evi, moc děkujeme, ano. Já taky jakože jdu k těm hranicím a když ty hranice jako ten dotyčný poruší, tak zasáhnu. Jinak ten kamarád a vlastně takový člověk, který se vším pomůže, rád pomůže, když se někdo svěří, takže jsem tou takovou tou vrbou rodičovskou a tak dále, tak já doufám, že se to podařilo, ale uvidíme, co ukáže život. Každopádně pište Facebook, WhatsApp, Rádia Čas, jaký jste rodič výchovné metody. Máte tu tvrdou výchovu, anebo naopak jste v tom demokratickém směru. Takže pište, já budu hrát a hrajeme hity, které milujete ještě předtím, nebo respektive předtím za chviličku. Mrkneme na počasí.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
4: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
5: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
3: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Lukáš Vondráček, Collegium Marianum Ensemble Tonus, Schola Gregoriana Pragensis, Stefan Veselka nebo Český filharmonický sbor Brno. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Vstupenky na www.shf.cz.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Jste s Rádiem Čas, hrajeme hity, které milujete i dneska. Film Time, plný filmových, seriálových pecek, mrkneme do zákulisí, natáčení, probereme herecké výkony a popcorn kola, i to křeslo už necháme na vás. Takže Film Time s Tomášem Michalíkem dneska na Rádiu Čas od 18 hodin. Za chviličku tipy na báječné už poprázdninové akce a dál se Rádia Čas hrajeme hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky dnes se nás čeká krásný letní den s příjemnými teplotami. Většinou bude slunečno, skoro jasno až polojasno, místy oblačno, s teplotami od 23 do 27 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 19 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pojďte se bavit.
1: Rád pozvu na kávový festival a soutěž baristů Barista Cup Ostrava. Ten proběhne v sobotu 5. září od 9 hodin do večera v Trojhalí Karolina. Vstup je tady zdarma a na své si určitě přijdou jak profíci, tak kávoví nadšenci i rodiny s dětmi. Město Hlučín vás zve na svou tradiční slavnost Hlučínský krmáš. Bude od pátku 4. do neděle 6. září na Hlučínském jezeře. Zažijete spanilou jízdu historických vozů anebo koncert Iluny Čákové i skupiny Laura a její Tygři. Ukrajinský vokální soubor Orfeus patří už více než čtvrt století k těm nejvýraznějším mužským a kapelám ansámblům Evropy. Profesionální oktet Zelvova koncertoval ve většině evropských zemí a má za sebou přes 2000 vystoupení na prestižních scénách. Takže přijďte si je poslechnout pátek 4. září od 18 hodin do evangelického kostela v Třinci. Vstupenky na shf.cz. A město Příbor vás zve na tradiční mariánskou pouť, která se koná od pátku 4. do neděle 6. září v Příboře. Čeká vás spoustu koncertních i tanečních vystoupení, zajímavostí a skvělý doprovodný program. Vstup je tady zdarma. Takže užívejte, bavte se a zůstaňte s Rádiem Čas. Hrajeme hity, které milujete.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
4: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
5: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.
0: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
6: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.

0: Přísný rodič anebo rodič kamarád? Tak opět se zeptám z Rádia Čas za chviličku a po desáté připomenu také ranní kvíz Víš, nevíš a povím o zvláštní dietě. Pozor, při které jdou kila dolů, ač jíme hamburgery. Zvláštní, že jo? Ale počkejte si na to, od Aleše Šklovala hezké dopoledne s časem a jdeme na čerstvé zprávy s Honzou Gabelčíkem. Bude 10.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla. První tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Aktuálně se můžeme zdržet v Ostravě na příjezdu od Frýdku Místku na Místecké ulici. Tvoří se tu kolony. Nehoda nás zdrží u Opavy na příjezdu od Ostravy. Tady bourala dvě osoby.

0: Z řeku Ondřejnici na rozhraní Proskovic a Košatky. Novinku přivítají hlavně cyklisté. Ti kvůli uzavření původní dřevěné konstrukce museli jezdit objížďkou. Více nám řekl zastupující mluvčí města Petr Havránek.
1: Láska má v rámci cyklodopravy nadregionální význam. Nový objekt ale zajistí zejména bezpečný a bezbariérový pohyb cyklistů i chodců v tomto území. Pamatovali jsme také na případné povodňové situace, protože stávající objekt nebyl v případě rozvodnění řeky odolný. Stavba je dimenzována až na stoletou vodu.
0: Zlínský kraj pomůže dětem z náhradních rodin. Poradenské a krizové centrum chystá projekt, který rozšíří podporu centra náhradní rodinné péče ve Zlíně o psychologa a speciálního pedagoga a zaměří se na hledání náhradních rodičů.
2: Rádio Čas Sport.
0: Hokejisté Třince v přípravě na blížící se start extraligy poprvé prohráli. Po sérii 4 vítězství oceláři podlehli domácí Olomouci 1-3. Hanáci si tak připsali druhou výhru v pátém utkání. Brněnská Kometa vyhrála na ledě Slovanu Bratislava 3-2 v prodloužení. A dneska se můžeme těšit na sluníčko. Obloha u nás na Moravě a ve Slezsku bude skoro jasná až polojasná, místy oblačná. A nejvyšší teploty se mají odpoledne pohybovat od 23 do 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 10. hodině pokračuje středeční dopoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Pak je s 10. hodinou, ta Aleše Škloubala, hezké dopoledne, půlka pracovního týdne potěší. No a středa určitě den sympatiáka. Sympatické je i naše téma. Takže je lepší být rodičem, kterého dítě poslouchá, nebo rodičem, kterému dítě důvěřuje. A jde to vůbec zvládnout dohromady, tedy obojí. Facebook, WhatsApp, takže napište klidně i hlasovka 776612800. Za chviličku jsem tam a přidám další vaše výchovné příběhy. A teď ty příběhy hudební, a vy víte dobře, že to jsou hity, které milujete, se Rádia Čas.
2: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas Hity, které milujete, a víte, co je zajímavé, že každá generace má takový pocit, že ta předchozí vychovávala děti úplně špatně. Naše rodiče říkali, to za nás nebylo, taky jsme přežili. My říkáme, za nás tohle se nedělalo, no a naše děti jednou možná řeknou úplně to tež. Takže, baboráč, ale teď vy jste přísný rodič, anebo rodič, který je takový tím kamarádem, takovou tou verbou, a píše Libuška, no já přiznám, že v některých věcech jsem byla přísná, ale když se všichni sejdeme, moje děti a my, zaspomínáme, tak se vždycky zasmějeme, jak jsem je naháněla kolem stolu vařechu, až jsem to někdy vzdala. Čtyři děti, ano, to je celkem zápřah. A bylo toho víc, ale to by bylo nadlouho. Ale dneska jsme spolu a teď hlavně dcery, které už mají děti, chápou, proč to takhle bylo. To tak bylo a bude se to předávat z generace na generaci. Já vždycky tvrdím, že nás tohle nikdo nenaučil, jo? Jak vychovat toho svého nebo ty své potomky, že prostě do toho jdeme jako takový ten nepopsaný čistý papír a co se stane, nevíme. Někdy to vyjde, někdy to vyjde méně, ale každopádně držím palce, aby to bylo všechno v cajku. Takže napište, jo, co vy, jaký jste rodič, jestli ten takový ten kamarád, demokrat, anebo přísný. Já tady mám také hlasovku od Marka, který je s námi skoro každý den, takže Marku, zdravím, jak je to u vás?
1: Příjemný den všem poslucháčom Rádia Čas. Čo sa týka výchovy detí, ja som bol kamarát, aj som kamarát, ale s takým tým prirodzeným rešpektom. Ja som deti nebil nikdy, ani som po nich nekričal. Dostali sme sa do fázy, že som sa na nich škaredo pozrel a už vedeli, že je zle. Ale dodnes máme krásny vzťah a za chvíľku budem dedo prvýkrát, tak sa na to teším, jak budem s Valibukom vystrajať. Krásný den všetkým a šťastné návraty. Marek.
0: Marku, moc děkujeme, to bylo krásné. Já si vzpomínám, jak nás, my jsme byli tři, ano, je to těžké, že jo, tři děti, to už je hodně, vychovávala maminka, a protože neměla čas, tak my jsme se tak nějak, protože jsme měli starší sestru, vychovávali navzájem, jo, a nelituju toho, je to fajn, prostě tak jsme si ty zkušenosti předávali. Tak jo, Facebook, WhatsApp, Rádio Čas, napište, jakým jste rodičem, jestli tím hodným, anebo tím přísným, a já zahraju. Takže dáme si samozřejmě hity, které milujete.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský. Jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90, ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kečup od Hamé sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
7: Přijďte na Den zdraví a prevence, který pořádá Moravskoslezská nemocnice Opava ve spolupráci se statutárním městem Opava. Ve čtvrtek 3. září od 13 hodin na Horním náměstí v Opavě na vás čeká měření tlaku a cukru v krvi, kapacity plic, vyšetření znamének, dentální hygiena, první pomoc, ukázka sanitního vozu a další zajímavosti. Více na msnopava.cz. Těšíme se na vás.
8: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: které milujete.
1: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co

0: Schválně také se vám zdá, že léto letí tak třikrát rychleji za okny fajn a já jsem se díval shodou okolností na dlouhodobou předpověď a tak babí léto by mělo mít nadprůměrné teploty, takže ještě bude teplo, ještě bude modrá obloha, ještě se máme na co těšit. No a léto by se tedy tím pádem mohlo protáhnout. To je dobře. Za chviličku předpověď a taky jeden zajímavý příběh, jak už jsem sliboval ze startu hodiny, jak dát kila dolů a přitom třeba jíme samé hamburgery. Tak je na to si počkejte a já vás teďka vezmu zpátky časem s Rádiem Čas do našeho dobrého rána. Takže Lenka, Radim, dneska také Honza, víš, nevíš a také vy, pojďte se přidat.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: Začneme opravdu hluboko v historii. V roce 44 před naším letopočtem egyptská královna Kleopatra prohlásila svého syna svým spoluvládcem. A mě zajímá, jak se jmenoval syn Kleopatry.
4: Tak to já si nepamatuju.
5: Je to Péčko, není to Péčko? Je to Péčko? Já risknu Ptolemaios.
3: Ano.
5: Chuj.
3: Vyjmenujte alespoň dvě zpěvačky, které hrály Kleopatru ve stejnojmenném muzikálu Michala Davida.
4: Ilona Čáková.
5: Vaseková a Absolonová.
3: Mhm.
5: Ježišmarja. Já jsem zmáčkl jinou znělku. Já se odzmlouvám.
3: Ale jinak dobře, jinak dobře. Ano, ano. V roce 1893 začíná být velmi populární kniha Broučci Jana Karafiáta. Jak to, že se jí dostalo v tomto roce tak velké popularity?
4: No, protože ji někdo vyzdvihl. Někdo řekl, že byla vlastně strašně dobrá.
3: A kdo to řekl?
4: No, to právě nevím, ale vím, že to bylo. Kritika, ten časopis Čas, stopro.
3: Úplně správně, Honza. Teď mě zajímá, která postava v seriálu, který se jmenoval Včelí medvídci, řekla hlášku sádlo samý sádlo, to je ale mazaná rodina.
5: Učmelout.
3: Ano.
4: Jo, byl to on, no.
5: Jsem ho hrál.
3: Teď je trošku vážnější. Jo, ty jsi ho hrál. Počkej, ty jsi hrál Pučmelouda.
5: My jsme měli jako vlastní představení, no, a bylo to, protože on má i vlastní příběhy a jsem hrál Pučmelouda, no, jsem hrál.
3: Ano, tu větu
4: Rádě jako ochotnický
5: herec. Ne, to ne, a ještě si pamatuju, že s gramofonem, jestli pamatuješ,
3: ano,
5: jo.
3: Ano, ano.
6: Hrajte, to se mi líbí, hrajte. Sádlo tady všude, samý sádlo, prosím vás, co je to tady, jsem takhle nějaké, jsem
5: takhle nějak, ne?
4: Jste dokonalé.
3: To je skvělý.
5: Dobrý.
3: Odpovídej dokonce, víš, nevíš, jako Pučmelou.
4: Jo!
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
7: Tak.

0: pak naměříme kolem 19 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Ono, co si budeme, dieta strašná, to fuška, člověk si láme hlavu, jak zhubnout, co si odtrhnout, a já to řeknu slušně, od úst. A tak si představte, že jeden Američan, on se jmenuje Kevin, se 100 dnů živil jenom hamburgery a hranolky. Přesto se mu podařilo zhubnout 27 kilo a celkově se cítí zdravěji. V čem tedy spočívá tato fastfoodová dieta? Hned mě to zajímalo, hned jsem četl dál, hned jsem zkoumal, říkal jsem si, to není možné. Takže i když vyživoví odborníci této dietě určitě řeknou net, tak Kevin je přesvědčený, že našel perfektní způsob, jak zhubnout, aniž by se cítil mizerně, protože on jí samozřejmě to, co má rád. A pozor, jediné, co musí udělat, je kontrolovat si velikost porce. To znamená, že den co den máte maličké porce až skoro na hranici hladu. A jako bych to teď slyšel, tak do toho bych rozhodně nešel. Ale do čeho půjdem? A půjdem společně, to jsou hity, které milujete. Takže posílám.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových

0: jejich výrobků. Aditek, těsní hned.
1: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.
2: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: No stále platí hezké dopoledne s Rádiem Čas a také hity, které milujete a víte, co já k tomu přidám, je to dobrou chuť. A asi víte proč, protože už za chviličku budeme hrát se Rádia Čas obědovkou. Takže mobily po ruce, protože vonavá pizza, kdo by to nebral, já už k tomu rád popřeju dopředu dobrou chuť. No a popřeju také, ať informace, které teď pro vás máme z našich nejnovějších zpráv, zaujmou a je to to, co potřebujete vědět. Honza Gavelčík více a je tady 11. hodina, zůstaňte s námi.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
8: Hej ty, hej, hej, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať se

0: Kroužkovraní 5. a 6. září v Avionu.
1: Nehoda se řeší v Ostravě na Moravské ulici, bourala tady dvě osobní auta. Stále jsou problémy u Opavy na hlavním tahu Ostravy na ulici Těšínské, i tady bourali dva osobáky. Vážná nehoda se stala u Buchlovic na Uhersko-Hradišťsku. Tady se srazilo nákladní auto s osobním, je to na hlavním tahu, na místě zasahují záchranáři.
0: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Dobré dopoledne, posloucháte Rádio Čas, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Na konci pracovního týdne ještě přijdou tropy, ukončí je ale víkendové bouřky. Denní maxima mají pozvolna stoupat a v pátek se podle televize LTV Plus dostanou i na 30-stupňovou hranici. Koncem víkendu už se má ochladit.
2: Morava aktuálně.
1: Opavský zimní stadion se po více než 3 letech rozsáhlé rekonstrukce otevře veřejnosti. První hokejové utkání se tu odehraje v pátek 25. září. O zahajovacím víkendu budou připraveny taky komentované prohlídky nové arény. Kroměříž vybuduje nové zázemí pro víceúčelové hřiště v místní části Kotojedy. Vznikne tak místo nejenom pro sportovce, ale sloužit bude i veřejnosti, třeba při pořádání různých akcí. Více nám řekl mluvčí města Jan Vondrášek.
3: V Kotojedech je víceúčelový oplocený areál s umělým povrchem, kde je možné hrát například malou kopanou, volejbal či tenis. Areál doplňují venkovní fitness prvky, pískoviště s atrakcí.

bude nebe oblačné. Nejvyšší teploty se mají pohybovat v rozmezí od 23 do 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Po 11. hodině pokračuje středeční dopoledne na Rádiu Čas s Alešem Šklubalem.

0: tohle se občas děje mezi 6 a 9 na Rádiu Čas.
1: Jednoho dne.
2: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rád je čas Aleši Šklubal a do té party bereme samozřejmě i vás. A tenhle příběh je realita. Nechce se tomu věřit, ale je to tak. Jeden Brazilec předstíral svou smrt jenom proto, aby zjistil, kolik lidí přijde na jeho pohřeb. Jak to dopadlo, víte za pár minut. Naopak život a energie, to je muzika a já tedy posílám dál z Rádia Čas hity, které milujete. Všude, kde nás ladíte.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Člověk někdy šťastné, co všechno se na tom světě může stát, jako by dotyčný skopíroval seriál Chalupáři, konkrétně díl Náhradník, protože jeden Brazilec, on předstíral svou smrt. On chtěl vidět, kolik lidí mu přijde na pohřeb, a to poslední rozloučení se zesnulým bylo v malé kapli v jeho rodném městě. Zpočátku všechno, ano, probíhalo normálně, z připojených reproduktorů zněl dokonce jeho hlas, vyprávěl o svém životě. Poté ale přišlo takové překvápko. Přímo uprostřed obřadu vyšel ze dveří živý a zdravý člověk, on se jmenuje Baltazar, aby všem oznámil, že z jeho strany tady šlo o vtip a že chtěl, a on to doslova řekl, byl jsem zvědav, kolik lidí přijde na můj pohřeb. Má to pozor i odvrácenou tvář jeho vtipu. Jeho maminka, když ho viděla, když vešel, tak samozřejmě omdlela a po tomto zážitku skončila v nemocnici. A mě by jenom tak jako zajímalo z toho hlediska z té srandičky, když se to doopravdy stane, jestli na jeho pohřeb nebo pohřeb tohoto vtipálka někdo vůbec dorazí. Mám takový pocit, že už si tu návštěvnost vybral dopředu. Tak ale za chviličku tipy na skvělé akce a také muzika k tomu, a to jsou hity, které milujete z Rádia Čas.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
2: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
3: Obědovka Rádia Čas.
2: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
3: Když posloucháš, máš vyhráno.
2: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
4: Kritik, které milujete.

0: Pojďte se bavit.
1: Rád pozvu na kávový festival a soutěž baristů Barista Cup Ostrava. Ten proběhne v sobotu 5. září od 9 hodin do večera v Trojhalí Karolina. Vstup je tady zdarma a na své si určitě přijdou jak profíci, tak kávoví nadšenci i rodiny s dětmi. Město Hlučín vás zve na svou tradiční slavnost Hlučínský krmáš. Bude od pátku 4. do neděle 6. září na Hlučínském jezeře. Zažijete spanilou jízdu historických vozů anebo koncert Iluny Čákové i skupiny Laura a její Tygři. Ukrajinský vokální soubor Orfeus patří už více než čtvrt století k těm nejvýraznějším mužským a kapelám ansámblům Evropy. Profesionální oktet ze Lvova koncertoval ve většině evropských zemí a má za sebou přes 2000 vystoupení na prestižních scénách. Takže přijďte si je poslechnout pátek 4. září od 18 hodin do evangelického kostela v Třinci. Vstupenky na shf.cz. A město Příbor vás zve na tradiční mariánskou pouť, která se koná od pátku 4. do neděle 6. září v Příboře. Čeká vás spoustu koncertních i tanečních vystoupení, zajímavostí a skvělý doprovodný program. Vstup je tady zdarma. Takže užívejte, bavte se a zůstaňte s Rádiem Čas. Hrajeme hity, které milujete.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky dnes se nás čeká krásný letní den s příjemnými teplotami. Většinou bude slunečno, skoro jasno až polojasno, místy oblačno, s teplotami od 23 do 27 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 19 stupňů Celsia.
3: Čas. Rádio Čas.

0: Rádia Čas.
1: Vyladíte Rádio Čas, my servírujeme obě do vaší firmy i dneska si to takhle krásně rozdělíme. Já jdu volat a jak se říká, důvěřuj, ale prověřuj. Takže jdu zjistit, jestli u vás hraje Rádio Čas a potom samozřejmě to dobrou chuť. Na druhé straně by měla být Aneta, takže já jdu na telefonní číslo a to je 726 a ještě 400. Tak. Ne. Dobře, tak já to zkusím ještě jednou, podruhé, naposledy. Takže ještě jednou, 7, 20, 600 a ještě 400. Tak. Ne, zase ne. Tak víte co, do třetice, já dneska budu hodně hodný, nějak se to nedaří, takže do třetice, Aneta, anebo ne. Takže ještě jednou, 700, 900, 600 a ještě 400. Naposledy. Jo, teď to vyšlo. Takže já určitě popřeju dobrou chuť, když už jsem se s tím tak natrápil, s tím telefonem, tak věřím, že na druhé straně někdo doběhne k telefonu a zvedne telefon a ozve se, ahoj, tady je Aneta, nebo dobrý den.
2: Osilova, prosím.
1: Dobrý den, Aleš Ušklbale, Rádio Čas, obědovka.
2: Dobrý den,
1: takže já vám rád popřeju dobrou chuť. Já jsem se nemohl dovolat k vám, co bylo tou příčinou?
2: To já nevím, proč jsem se nemohl dovolat.
1: Že by u mě tady problém, jo, dobře, tak beru to na sebe, ale každopádně po vás budu chtít, Aneta, že jo?
2: Ano, správně.
1: Aneto, budu chtít po vás ten důkaz, že ladíte Rádio Čas, takže třeba dnešní téma...
2: Jejda, já jsem byl u zubaře, takže dnešní téma vůbec nevím.
1: Je, taky čeká zubař. No, když jdete od zubaře, tak já vím, to je v té hlavě úplně takový trošku jiný svět. Takže zkuste něco z vysílání.
2: Něco z vysílání, dneska asi to nepůjde. Dneska jsem úplně mimo.
1: A třeba včera? Včera předevčírem. Ne. Dobře, takže Aneta to vzdala, tím pádem převádíme tenhle ten poukaz. Nedá se nic dělat, tak nedozvěděli jsme se to, co jsme potřebovali, ale každopádně, když už jste v obědovce, tak ladit Rádio Čas a vůbec nevadí, když se vás zeptám třeba dneska, dobře, nevíte nic, ale znáte třeba nějaké jméno moderátora, pořadu a tak dále, tak dále. To mě úplně stačí. Tak je to škoda, že Aneta položila, ale každopádně hrajeme dál i zítra, jsme s vámi s obědovkou také v pátek, tak já věřím, že to dobře dopadne. A kdybyste se chtěli registrovat do obědovky, je to velmi jednoduché. 5minutovka a jste tady přes naše webovky. Mrkněte na to. Teď hraju hity, které milujete.
0: Telefon, rádio, oběd a výhra. Rádio Čas rozdává obědy v soutěži Obědovka Rádia Čas. Každý všední den po 11. hodině voláme někomu do práce. Když potvrdíš, že právě posloucháš Rádio Čas, oběd zdarma je tvůj. Registrace běží na www.časradio.cz. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
7: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu Stavebniny Janík. Těší se na vás
8: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz

0: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnešní díl bude hodně o módě, protože mým hostem bude Luděk Šmehlík, stylista a módní návrhář.
1: Hudba, krásné holky, krásné oblečení, tak jsem tomu propad.
0: Podle čeho si vybíráš modelky na přehlídku?
1: Manželka mě zabije, ale asi podle sympatií.
0: Využiješ na módní přehlídku i svoji manželku?
1: Ne.
0: Proč to děláte?
1: Já to mám rád, když ona je prostě z toho jako wow. Je to pravda od věka, šaty dělají člověk.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: No letí to, za chviličku budu přát, jako bývá už tady tradičně do mikrofonu, dobrou chuť a samozřejmě proběhne i to, že tady budeme střídat moderátorské hlasy. Mike je tady se mnou, ahoj.
1: Krásné poledne, ahoj.
0: Máme opět fantastické téma, které baví a bavím se i já, když jsem četl takové ty hlášky, jak vychováváme své děti. Takže jak to bylo u vás?
1: No, naši byli hodní docela, ale musel jsem mít splněné všechny podmínky, jo? Třeba když jsem neuklidil to, co jsem měl uklidit, vynést koš, uklidit myčku a podobně, tady tyhle věci, tak jsem nemohl třeba ven, také za recha jsem dostával, ale jinak byli hodní. Řekl bych teďka zpětně s odstupem, že to bylo podmíněné, když nebyli hodní. Že to bylo správně.
0: Hele, jaký ty budeš, otec?
1: No to těžko říct, já zatím děti nemám, ale já si myslím, že já budu taky hodný.
0: Budeš ten hodný, jsem byl taky ten hodný. A žena byla taková ta ty, jo, a tak jsme si to nějak rozdělili. Dobře, takže dále už s Majkým, teď si dáme aktuální zprávy, rádi a čas a bude 12. hodina, takže k tomu polední také dobrou chuť tady od nás z rádia. Čas.
2: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí. Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za

0: přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Hezké odpoledne, časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. Ministerstvo spravedlnosti chce zpřísnit tresty za závažné zločiny spáchané pod vlivem alkoholu nebo drog. Pachatelé by podle návrhu neměli dostávat mírnější tresty jen proto, že se sami uvedli do stavu nepříčetnosti. Změna se má týkat hlavně závažných násilných a sexuálních činů. Návrh chce ministerstvo představit na podzim.
1: Morava aktuálně.
0: V Ostravě bude tato sobota patřit milovníkům městské hromadné dopravy. V areálu dopravního podniku v Martinově se představí historické tramvaje, autobusy i trolejbusy. Návštěvníky čekají také vyhlídkové jízdy, koncerty a atrakce pro děti. V Rožnově pod Radhoštěm začala dostavba kulturního centra. Co moderní dřevostavba propojená moderními technologiemi nabídne, to už nám prozradila mluvčí města Adéla Kousalová.
2: Od srpna letošního roku do konce ledna 2027 je naplánována výstavba hrubé stavby. Nejprve vzniknou oba společenské sály, následovat bude foaje a zastřešení vstupu. Poslední bude čtyřpodlažní část se zázemím pro účinkující a zaměstnance směrem ke škole. Jednou z nejvýznamnějších změn je navýšení kapacity velkého sálu až na 600 stojících diváků.
1: Rádio Čas, sport.
0: A zlínští hokejisté na Slovensku znovu inkasovali 7 gólů. Berani v Žilině prohráli 3-7 a stejně jako před týdnem v Nitře doplatili na chyby v obraně. Po 8 minutách už prohrávali 0-2 a první třetinu zakončili se 4-gólovým mankem. Zítra můžeme očekávat oblačno až polojasno. Ojediněle se může objevit déšť a přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Příjemné odpoledne.

0: Středeční odpoledne s Rádiem Čas a v tuto chvíli už také se mnou s Mirkem Rešlem a samozřejmě i s hity, které milujete. A protože se podzim nezadržitelně blíží, tak my se za chviličku podíváme na to, co letos na podzim uvidíme v obchodech a ulicích, a některé modní trendy vás rozhodně překvapí. Já už teď vím, že růžová to u mě letos nevyhraje, i když odborníci by jí doporučovali. Co dalšího se bude nosit, to si řekneme za dvě písničky, teď už ale muzika. Jsme Rádio Čas, zůstaňte s námi.
1: Rádio Čas.
2: Ryan.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou.

0: Společnost přes středí vám dělá Rádio Čas. Září už je tady, podzim neoficiálně taky. Oficiálně až 23. září samozřejmě. No a s ním přichází také otázka, co letos budeme nosit. No a módní návrháři, když jsem se díval na trendy na letošní podzim, tak jsem si říkal, že asi žijí trošku v jinačím vesmíru než já. Pojďme se na to podívat. Letos by měla hodně frčet černá, kostky, samet, oversized oblečení, ale překvapivě taky růžová nebo pistáciová. A právě u té růžové jsem se říkal, že úplně nevím, co tím módní návrháři chtěli říct, protože já si teda určitě růžové prvky kupovat nebudu. No, tak pokud zamíříte do obchodu, alespoň víte, co koupit. Ode mě další muzika a hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Teď pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: Mezinárodní festival staré a duchovní hudby v České republice zve na výjimečné koncerty světových interpretů. Objevte krásu hudby napříč staletími v jedinečné atmosféře chrámů i koncertních sálů. Svatováclavský hudební festival od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax.

0: S rádiem Čas a přátelé, my dneska řešíme, jestli jste spíše přísný rodič nebo kamarád. A mám tady na WhatsAppu Rádia Čas zprávu od Petry. Ta mi napsala: ahoj, já jsem spíše rodič kamarád. U nás doma jsem měla vždycky dost přísnou výchovu. Rodiče mě hlídali a všechno mělo svoje pravidla. Dneska zpětně ale musím říci, že mi to vlastně hodně dalo, takže se snažím být na svoje děti spíše v klidu, ale zároveň, aby věděli, kde jsou hranice. Takže kamarádka ano, ale máma pořád taky. Krásná zpráva, moc krát děkuji za ní a dejte vidět vy ostatní, jak to máte, pište na Facebook nebo na WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Teď se ale pojďme podívat na počasí, jak bude?
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky dnes se nás čeká krásný letní den s příjemnými teplotami. Většinou bude slunečno, skoro jasno až polojasno, místy oblačno, s teplotami od 23 do 27 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 19 stupňů Celsia.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Rádio Čas. Jestli se ke mně hodíš, snad jdu k tobě spát. Hity, které milujete. Čas.

0: Vašim parťákem mi v tuto chvíli zůstává Rádio Čas a já tady mám pro vás pozvánku na náš obrovský hudební svátek, protože tak jako každý rok, tak i letos budeme slavit, a to megakoncertem Rádia Čas pro všechny bezva lidi už 21. listopadu v budoucí Mustang aréně, zatím v Ostravar aréně, ale v budoucí Mustang aréně. Na jednom podiu letos naprosto našlapaný program. Vystoupí tam skupina Europe, která připravuje evropské turné ke 40. výročí od vydání alba The Final Countdown, také David Koller, Olympic, Lenny a speciální host Marpo. Já osobně se neskutečně těším hlavně na to, že se potkám s vámi, našimi posluchačemi. Vstupenky jsou aktuálně v předprodeji na našem webu casradio.cz, tak pokud ještě ty své nemáte, tak doporučuju co nejdříve. No a ode mě už v tuto chvíli další muzika a hity, které milujete.
1: Mama.
2: Kolik?
1: Stovku.
2: Na co?
1: Na koláč.
3: Koju.
2: Není zač.
1: Mami.
2: Kolik?
1: 300.
2: Na co?
1: Na kino.
3: Koju.
2: Není zač.
4: Mami.
2: Kolik?
4: 5.
2: Na co?
4: Na jídlo.
2: Není zač.
5: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
9: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.

0: Máte rádio čas za 2 minuty 13. hodina a slovo se teď bere Martin Fabík. Máme pro vás informace z dopravy a také zprávy, ve kterých si povíme, že v Česku se může snížit podpora v nezaměstnanosti.
1: A raz, dva, tři, 4,21.
2: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
5: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
6: Kámen a zahrada. kamen-zahrada.cz.
7: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
8: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor ve Frýdku Místku na velké křižovatce poblíž Místeckého náměstí. Stala se tady nehoda dvou osobních aut. Na místě je policie. Dále buďte opatrní v Kroměříži na silnici v oblasti Loukov. Dodávka se střetla s osobním autem. A pozornost se vyplatí na Jesenicku na silnici poblíž oblasti Lipové Lázně. Havarovalo zde osobní vozidlo. My vám přejeme šťastnou cestu.
9: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
10: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Hezké odpoledne, časáci, jsou tady opět aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku se může od ledna snížit podpora v nezaměstnanosti. Vláda schválila návrh, podle kterého by v prvních dvou měsících činila 65% předchozího výdělku místo současných 80%. V dalších dvou měsících by se pobíralo stejně jako teď, 50%.

0: mluvčí města Jana Končítková.
1: Kromě klasické výmalby jsme na boční stěny a sloupy nechali instalovat dekorativní stěrku a stávající sedačky doplnila nová křesílka a stolky a celý prostor jsme oživili barevnými doplňky. Po vzoru Multikin si mohou diváci ještě v předsálí prohlédnout upoutávky k filmovým hitům na nové velké obrazovce.
0: U Lutína vznikne nové zdravotní

odehrál 153 soutěžních zápasů. Zítra můžeme očekávat oblačno až polojasno, ojediněle se může objevit déšť.

0: tohle se občas děje mezi 6 a 9 na Rádiu Čas.
1: Jednoho dne.
2: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Středeční odpoledne s Rádiem Čas, za malou chviličku se podíváme, kam vyrazit za sportem a mrkneme se také na to, jak vypadalo dnešní Víš, nevíš. Teď už ale posílám další muziku a hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které

0: Rádio Čas, kam za sportem.
1: I dnes tady mám pro vás tip, kam můžete vyrazit aktivně sportovat, a zvu do lezeckého centra Hangár v Ostravě, které je největší v Moravskoslezském kraji. Užijete si tady moderní lezecké stěny, děti se zabaví v rozlehlém pohybovém parku a ať už jste zkušení lezci nebo třeba začátečníci, tak tady se rozhodně přijdete na své. Tak pokud vyrazíte, přeji příjemné sportovní zážitky.
0: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.

0: Zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90. Ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kečup od Hamé sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
3: Přijďte na Den zdraví a prevence, který pořádá Moravskoslezská nemocnice Opava ve spolupráci se statutárním městem Opava. Ve čtvrtek 3. září od 13 hodin na Horním náměstí v Opavě na vás čeká měření tlaku a cukru v krvi, kapacity plic, vyšetření znamének, dentální hygiena, první pomoc, ukázka sanitního vozu a další zajímavosti. Více na msnopava.cz. Těšíme se na vás.
4: Každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.

0: Parťáka ve středu odpoledne vám i nadále dělá Rádio Čas, ale my se přesuneme do dnešního rána, protože jako každý všední den, i dnes mezi 6. až 9. probíhalo Dobré ráno Moravo a v něm víš, nevíš. Což je doba, kde si můžete ověřit, kam sahají vaše dovednosti, znalosti, co všechno víte, nevíte a jak jsou na tom naši moderátoři. Tak věděli byste třeba, jak se jmenoval syn Kleopatry, protože i o tom byla řeč. Takhle to vypadalo.
1: Dobré ráno Moravo. Víš, nevíš.
2: Začneme opravdu hluboko v historii. V roce 44 před naším letopočtem egyptská královna Kleopatra prohlásila svého syna svým spoluvládcem. A mě zajímá, jak se jmenoval syn Kleopatry.
3: Tak to já si nepamatuju.
4: Je to Péčko, není to Péčko? Je to Péčko? Já risknu Ptolemaios.
2: Ano.
4: Chuj.
2: Vyjmenujte alespoň dvě zpěvačky, které hrály Kleopatru ve stejnojmenném muzikálu Michala Davida.
3: Ilona Čáková.
4: Basiková a Absolonová.
2: Mhm.
4: Ježišmarja. Zmáčkli jinou znělku. Já se odzomlouvám.
2: Ale jinak dobře, jinak dobře. Ano, ano. V roce 1893 začíná být velmi populární kniha Broučci Jana Karafiáta. Jak to, že se jí dostalo v tomto roce tak velké popularity?
3: No, protože ji někdo vyzdvihl. Někdo řekl, že byla vlastně strašně dobrá.
2: A kdo to řekl?
3: No, to právě nevím, ale vím, že to bylo. Kritika, ten časopis Čas, 100%.
2: Úplně správně, Honza. Teď mě zajímá, která postava v seriálu, který se jmenoval Včelí medvídci, řekla hlášku sádlo samý sádlo, to je ale mazaná rodina.
4: Učmelout.
2: Ano.
3: Jo, byl to on, no.
4: Jsem ho hrál.
2: Teď je trošku vážnější. Jo, ty jsi ho hrál. Počkej, ty jsi hrál Pučmelouda.
4: My jsme měli jako vlastní představení, no, a bylo to, protože on má i vlastní příběhy, a jsem hrál Pučmelouda, no, jsem hrál.
2: Ano, tu větu
3: rádě jako ochotnický herec.
4: Ne, to ne, a ještě si pamatuju, že s gramofonem si pamatuješ,
2: ano,
4: jo?
2: Ano.
5: Hrajte, to se mi líbí, hrajte. Sádlo tady všude, samý sádlo, prosím vás, co je to tady, jsem takhle nějaké, jsem
4: takhle nějak, ne?
3: Jste dokonalý.
2: To je skvělý.
4: Dobrý.
2: Odpovídej dokonce, víš, nevíš, jako Pučmelou.
3: Jo!
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
6: Ve čtvrtek už čekáme více mraku. Většinou bude oblačno, místy polojasno, jen ojediněle se pak mohou přidat i slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 23 do 26 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 18 stupňů Celsia.
7: Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas a s naším rádiem můžete vyhrát spousta krásných cen, ale třeba také oběd a můžete obědvat úplně zadarmo a dokonce můžete pozvat i vaše kolegy a platit budeme my Rádio Čas. Stačí jenom u vás v práci poslouchat naše rádio a zaregistrovat se na webu casradio.cz do obědovky Rádia Čas. Mezi 11. až 12. každý všední den zavoláme vám, co jste se registrovali. No a pokud nám zvednete telefon a prokážete, že posloucháte naše rádio, tak oběd pro vás, kolegy, míří přímo k vám do firmy. Tak držím palce, ať hned zítra nadělujeme, dneska to bohužel nevyšlo. No a budu držet palce, ať se dovoláme třeba právě vám. Teď už muzika, jsme Rádio Čas.
1: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Hej ty, hej, hej, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo deváťák.
4: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
9: Kámen a zahrada.
10: Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě přímo ze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
9: Kámen a zahrada. kamen@zahrada.cz.
1: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.

0: 4,5 minuty, 14. hodina. Slovo si teď bere Martin Fabík. Máme pro vás informace z dopravy a také nejčerstvější zprávy, ve kterých si povíme, že letošní léto bylo na druhém nejteplejším místě od roku 1961. Podrobnosti ve zprávách.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: KIK. Víc pro podzim a pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Stále si dávejte pozor ve Frýdku místku na velké křižovatce poblíž Místeckého náměstí. Stala se tady nehoda dvou osobních aut. Na místě je policie. Dále buďte opatrní na Zlínsku v Otrokovicích v ulici Třídy spojenců. Dodávka se srazila s osobním autem. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Může hrozit omezení provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Hezké odpoledne, časáci, jsou tady opět aktuální zprávy na Rádio Čas a vítá vás Martin Fabík. Letošní léto bylo v Česku druhé nejteplejší od roku 1961. Horko přineslo několik teplotních rekordů, včetně českého maxima 41,9 stupně naměřeného v Doksanech. Teploty letos překročily 40 stupňů hned v 5 dnech a tropických dnů bylo celkem 51. Rekordní byl také počet tropických nocí, kterých meteorologové napočítali 35.
7: Morava aktuálně.
5: Moravskoslezský kraj i letos vzdá hold zdravotním sestrám za jejich profesionalitu, nasazení i lidský přístup. Více nám sdělila zastupující mluvčí Miroslava Chleboňová.
8: Moravskoslezská sestra dlouhodobě připomíná práci lidí, bez níž se kvalitní zdravotní péče neobejde. Zdravotní sestry jsou pacientům na blízku ve chvíli, kdy potřebují nejen odbornou pomoc, ale často také podporu, trpělivost a obyčejný lidský kontakt. Právě jejich každodenní práci chce anketa představit veřejnosti a poděkovat za ní. Oceněné sestry budou nově představovány a oceňovány v rámci jednotlivých zdravotnických zařízení.
5: O přízeň veřejnosti se letos uchází celkem 27 sester. Hlasování odstartovalo 24. srpna a potrvá až do 20. září. Svůj hlas můžete dát na webu sestra.msk.cz. Olomouci se o víkendu za parkování na určitých místech platit nebude. Od února příštího roku budou parkoviště u Tržnice a u Husova sboru spoplatněná jen ve všední dny od 8. do 18. hodiny. O víkendech tak řidiči na těchto dvou místech zaparkují zdarma.
7: Rádio Čas, sport.
5: A v pátek čeká fotbalisty MFK Karviná domácí zápas proti SK Kladno. Utkání 7. kola šance Národní ligy začne v 18 hodin na městském stadionu v Karviné Ráji. Zítra můžeme očekávat oblačno až polojasno. Ojediněle se může objevit déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další za hodinu.

byl čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas a samozřejmě také hity, které milujete. Za malou chviličku nabídnu tipy, kam můžete vyrazit a mrkneme se také na dnešní téma. Řešíme, jací jste rodiče, jestli spíše přísnější nebo kamarádští. Téma, kterému se budeme věnovat, teď už ale muzika. Jsme Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: se bavit.
1: Víkend je sice ještě daleko, ale pokud nemáte ještě plány, tak my vám nabídneme tipy, kam můžete vyrazit, a jako první zvu do Nového Jičína, protože v pátek a v sobotu tam proběhne tradiční už pořádí 30. slavnost města Nový Jičín. No a na co všechno se můžeme těšit, tak to nám prozradí starosta města Stanislav Kopecký.
2: Rád bych pozval všechny do Nového Jičína, kde tento pátek a sobotu pořádáme slavnost města. Náměstí i jeho okolní ulice zaplní hudba, divadlo, workshopy nebo ukázky aktivit našich spolků a klubů. Zaspívá například Aneta Langerová, Jana Kirchner, ale i Kolárovci nebo kapela Jiné kafe. Program je sestavený pro všechny věkové kategorie, pro celé rodiny. Určitě se nebudete nudit. Na setkání s vámi se těší Stanislav Kopecký, starosta města.
1: No a zvu také na další týden na pátek 11. září, protože to se do Ostravy vrací největší módní událost roku. Na co se můžeme těšit, to prozradí Luděk Šmehlík.
3: Mé jméno je Luděk Šmehlík a rád bych vás pozval na největší módní událost v Moravskoslezském kraji. Značka Sako Studio v pátek 11.9. v Trojhalí odhalí celkem 3 nové kolekce, které představí nejkrásnější tváře českého modelingu v čele s Anetou Wignerovou a vítězkami Miss Czech Republic. Těšit se můžete také na navazující afterparty s doprovodným programem, kde zahraje známá DJka Luka.
1: Tak ať vyrazíte kamkoliv, příjemně se bavte.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland. Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná Ráj.
8: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Čas.
9: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas a samozřejmě také hity, které milujete. A my dneska řešíme a ptáme se, jaký jste typ rodiče, jestli spíše přísní, anebo kamarádští. No a píšete nám toho spousty. Pojďme se podívat na poprvé na Facebook, tady píše Markéta. Teď už spíše kamarádka, ale když byla dcera menší, tak přísný rodič. Alena napsala, přísná, ale vyplatilo se. Synové jsou vychováni slušně a mají úctu ke starším. No a na WhatsApp Rádio Čas tady nevidím jméno, ale myslím, že to byla Petra. Ta napsala: Ahoj, já jsem rozhodně spíš rodič kamarád, u nás doma jsem měla vždycky dost přísnou výchovu, rodiče mě hlídali a všechno mělo své pravidla. Dneska zpětně ale musím říct, že mi to vlastně hodně pomohlo a dalo, takže se snažím být na svoje děti spíš v klidu, ale zároveň, aby věděli, kde jsou hranice, takže kamarádka ano, ale máma pořád taky. Dejte vědět vy ostatní, pište Facebook, WhatsApp, Rádia Čas 77 66 12 800. Teď se pojďme podívat na počasí, jak bude zítra.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve čtvrtek už čekáme více mraku. Většinou bude oblačno, místy polojasno, jen ojediněle se pak mohou přidat i slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 23 do 26 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 18 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: podzim pomalu jistě přichází. A tak občas je fajn sednout doma nebo vyrazit do kina, podívat se na nějaký film, seriál, a to já mám rád zejména, když jsou deštivé dny, kterých teďka bude určitě více a více. Můj největší problém ale je vždycky vybrat nějaký vhodný film nebo seriál, kolikrát u toho strávím více času než u toho daného seriálu nebo filmu. No a právě proto tady máme také pořad Film Time a Rádia Čas. Ten startuje každou středu po 18. hodině, stejně jako dnes. Postará se o něj Tomáš Michalík a dáme vám tipy na seriál, na filmy, které aktuálně míří do kin, do televizních obrazovek, a také dáme tipy, na co se podívat a čemu se radši vyhnout. Takže můžete poslouchat po 18. hodině v éteru Rádia Čas. Já posílám další hity, které milujete, a připravujeme nejčerstvější zprávy.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.
3: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
4: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
5: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
6: Obědovka Rádia Čas.
5: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
6: Když posloucháš, máš vyhráno.
5: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.

No, o co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

0: Společnost vámi v tuto chvíli dělá Rádio Čas za 4 minuty 15. hodina. Po 15. už se na vás těší Kika Střelcová, teď si ale slovo bere Martin Fabík. Máme pro vás info z dopravy a také zprávy. Podrobnosti za chvilku.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás. A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Ostravě Vítkovicích v ulici Šalounova. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních vozidel. Situace je bez zranění. Dále buďte opatrní na Prostějovsku v ulici Zakosteleckou. Nákladní auto se střetlo s vlakem. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému.

0: D1 v oblasti Brno-Jih na hlavním nájezdu a výjezdu poblíž Lán. Nákladní auto se střetlo s osobním. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Hezké odpoledne, časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. Ministerstvo spravedlnosti chce zpřísnit tresty za závažné zločiny spáchané pod vlivem alkoholu nebo drog. Pachatelé by podle návrhu neměli dostávat mírnější tresty jen proto, že se sami uvedli do stavu nepříčetnosti. Změna se má týkat hlavně závažných násilných a sexuálních činů. Návrh chce ministerstvo představit na podzim.
2: Morava aktuálně.
0: V Ostravě bude tato sobota patřit milovníkům městské hromadné dopravy. V areálu dopravního podniku v Martinově se představí historické tramvaje, autobusy i trolejbusy. Návštěvníky čekají také vyhlídkové jízdy, koncerty a atrakce pro děti. V Rožnově pod Radhoštěm začala dostavba kulturního centra. Co moderní dřevostavba propojená moderními technologiemi nabídne, to už nám prozradila mluvčí města Adéla Kousalová.
3: Od srpna letošního roku do konce ledna 2027 je naplánována výstavba hrubé stavby. Nejprve vzniknou oba společenské sály, následovat bude foaje a zastřešení vstupu. Poslední bude čtyřpodlažní část se zázemím pro účinkující a zaměstnance směrem ke škole. Jednou z nejvýznamnějších změn je navýšení kapacity velkého sálu až na 600 stojících diváků.
2: Rádio Čas, sport.
0: A zlínští hokejisté na Slovensku znovu inkasovali 7 gólů. Berani v Žilině prohráli 3-7 a stejně jako před týdnem v Nitře doplatili na chyby v obraně. Po 8 minutách už prohrávali 0-2 a první třetinu zakončili se 4-gólovým mankem. Zítra můžeme očekávat oblačno až polojasno. Ojediněle se může objevit déšť a přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas. Příjemné odpoledne.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Jednoho dne.
5: Se kozelek.
4: A větričko.
5: A dětěčko.
4: Pánovi svět. I tohle se občas děje mezi 6 a 9 na Rádio Čas.
5: Jednoho dne.
2: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. I swear to God I'll survive. If it kills me too. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: úžasný Luis Capaldi na vlnách Rádia Čas. Krásný druhý zářijový den vám všem, přátelé, kteří trávíte odpolední chvíle společně s námi. Dneska řešíme, jací rodičové jste, jestli takový ti kamaráčti, nebo spíše přísní. Teď už se vám hlásí z vln Rádia Čas Kiki Střelcová, no a i společně se tomuto téma budeme v následujících hodinách věnovat. Takže dávejte klidně i nadále vědět, jak to máte s výchovou. No a k tomu si pochopitelně budeme hrát hity, které milujete. Podíváme se na to, jaké bude to letošní zářijové počasí a samozřejmě třeba nahlédneme taky do kalendáře. Na tohle všechno ještě mnohem více se můžete těšit, pokud s námi budete trávit středeční odpoledne. Teď už divoký byl, příjemný poslech.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: rádiem Čas, užíváte hitů, které milujete, a jinak tomu nebude ani v následujících minutách. Ale pojďme teďka v rychlosti kouknout na dnešní počasí, protože dneska zažíváme další skvělý den s příjemnýma teplotama, které se v denních maximech točí stejně jako včera, okolo 21 až 25 stupňů, kde samozřejmě mají tepleji také na jihu Moravy až okolo 28. Nicméně pofukuje nám příjemný, mírný větřík od západu. No a srážky, ty se objevují opravdu jen vzácně na severu Česka. Se během dne můžou nějaké ty přehánky a dešťové mraky objevit, ale ve zbytku republiky asi ani ťuk. No a protože Český hydrometeorologický ústav dal vědět, jaký bude teplotně letošní podzim, tak se na to za chvíli společně podíváme. Zůstaňte s námi.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
8: Svatováclavský hudební festival opět hostí britský vokální fenomén Wash 8. V ostravském evangelickém kostele rozezní ve čtvrtek 17. září program Give Me Your Stars. Nabídne i VIP kategorii zaručující nejlepší vstupenky a příjemné večerní setkání s umělci. Více na www.shf.cz.
9: Ahoj milí diváci, pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnešní díl bude hodně o modě, protože mým hostem bude Luděk Šmehlík, stylista a módní návrhář.
10: Hudba, krásné holky, krásné oblečení, tak jsem tomu propad.
9: Podle čeho si vybíráš modelky na přehlídku?
10: Manželka mě zabije, ale asi podle sympatií.
9: Využiješ na módní přehlídku i svoji manželku?
10: Ne.
9: Proč to děláte?
10: Já to mám rád, když ona je prostě z toho jako wow. Je to pravda od věka, šaty dělají člověka.
11: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
12: Nosím černý brýle.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve čtvrtek už čekáme více mraku. Většinou bude oblačno, místy polojasno, jen ojediněle se pak mohou přidat i slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 23 do 26 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 18 stupňů Celsia.
0: Hity, které milujete.

0: to jsme se na Rádiu Čas dozvěděli před chvílí, no ale co další zářijové dny a celkově letošní podzim? No tak podle meteorologů nás v září čekají opravdu nadprůměrné teploty, stejně jako během celého letošního podzimu, kdy ty teploty mají být opravdu mimořádně vysoké. Což se vlastně není čemu divit vzhledem ke globálnímu oteplování celé planety. No ale zpátky k aktuálně probíhajícímu měsíci. Zářijové dny přinesou až tropické 30-stupňové tepla, ale jak všichni víme, vzhledem k datu v kalendáři už to jako nebudou takové ty úmorné vedra. Takže i my, nemilovníci veder, budeme tohle počasí dobře snášet. Obzvlášť jako když si dostatečně v noci vyvětráme, protože v noci noce budou opravdu chladné, budou se ty rtutě teploměru hýbat mezi 10 až 15 stupni. Takže to s tím větráním zase tolik nepřehánějte.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
2: Mama.
3: Kolik?
2: Stovku.
3: Na co?
2: Na koláč.
4: Kuju.
3: Není zač.
2: Mami.
3: Kolik?
2: 300.
3: Na co?
2: Na kino.
4: Kuju.
3: Není zač.
5: Mami.
3: Kolik?
5: 500.
3: Na co?
5: Na jídlo.
3: Není zač.
1: Urychlete svým dětem kroky k samostatnosti s účtem pro děti u ČSOB. Nyní s odměnou až 600 korun. ČSOB. Jdeme vám naproti.
6: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90 a hrozny révivěné bílé bezsemené 500 gramů za 27,90. Penny.
7: Hej ty, hej, hej, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo diváťák.
1: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
8: Radio Čas. Hity, které

0: Úžasná pohodovka v závěru 15. hodiny na vlnách Rádia Čas. A právě s tímto interpretem, který už bohužel však není mezi námi, se váže s dneškem jedna neslavná událost, a to pokus zabití jeho manželky Sharon. No, ale vidíte to, přátelé. Vše bylo nakonec zažehnáno a ti dva spolu zůstali až do Ozzyho posledních dní. Takže pokud něco řešíte doma s partnerem, nějaké trable, tak si z těchto dvou berte příklad a uvidíte, že opravdu nikdy není nic tak horké, jak se na první pohled zdá. 15.59, nejvyšší čas předat moderátorské žezlo kolegovi Marťovi Fabíkovi s čerstvýma zprávama a taky pohledem na cesty. Kiki Střelcová vás zdraví a přeju klidný středeční čas u poslechu Rádia Čas.
1: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Rádio Čas.
1: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Opavě na velkém kruhovém objezdu poblíž Malých Hoštic. Srazila se tady dvě osobní vozidla. Nehoda je bez zranění. Dále buďte opatrní na silnici v oblasti Velíková a Hrabice. Stala se tady dopravní nehoda 3 osobních aut. A pozornost se vyplatí v Břeclavi v ulici Třída 1. máje poblíž kostela Panny Marie. Osobní auto se střetlo s cyklistou. Na místě jsou záchranné složky. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Sponzorem dopravy je pražírna kávy Laura Coffee, pořadatel kávového festivalu Barista Cup Ostrava. www.baristacupostrava.cz.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Hezké odpoledne, časáci, jsou tady opět aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. V Česku se může od ledna snížit podpora v nezaměstnanosti. Vláda schválila návrh, podle kterého by v prvních dvou měsících činila 65% předchozího výdělku místo současných 80%. V dalších dvou měsících by se pobíralo stejně jako teď 50% výdělku, poté 45% místo nynějších 40%. Maximální podpora by tak klesla na 28 900. Návrh ale ještě musí projednat sněmovna a senát.
0: Morava aktuálně.

kariéře zahraje v zahraničí. David Douděra strávil ve Slávii více než 4 roky a odehrál 153 soutěžních zápasů. Zítra můžeme očekávat oblačno až polojasno, ojediněle se může

0: Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Jednoho dne.
3: Se kozelek.
2: A větričko.
3: A dětěčko.
2: Pánovi svět. I tohle se občas děje mezi 6 a 9 na Rádiu Čas.
3: Jednoho dne.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: hodině odpolední na rádiu čas trochu více vychutnávat hitů, které milujete. My v nich budeme za chviličku pokračovat. No ale přátelé, musím s váma probrat jednu věc. V Hollywoodu je teď bohužel nynějším trendem extrémní vyhublost, která jako doslova hazarduje se zdravím. Tak se na tohle nynější téma podíváme společně víc dopodrobna už za pár minut a zjistíme, které hvězdy se nechaly tímto neslavným trendem pohltit. Tak zůstaňte s námi.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90. Ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kečup od Hamé sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou kofolu originál nulka citrus nebo vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
7: Přijďte na Den zdraví a prevence, který pořádá Moravskoslezská nemocnice Opava ve spolupráci se statutárním městem Opava. Ve čtvrtek 3. září od 13 hodin na Horním náměstí v Opavě na vás čeká měření tlaku a cukru v krvi, kapacity plic, vyšetření znamének, dentální hygiena, první pomoc, ukázka sanitního vozu a další zajímavosti. Více na msnopava.cz. Těšíme se na vás.
8: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
9: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: středečního odpoledne vám společnost dělá Rádio Čas. V hitech, které milujete, pokračujeme už za chvíli, ale teďka zpátky k nynějšímu neslavnému trendu v Hollywoodu. Dříve krásné a hlavně zdravě vypadající slavné osobnosti Hollywoodu nyní pohltil aktuální trend, který opravdu se neslavně nazývá takzvaně heroin chic. Kvůli tomu, že křivky žen se mění pouze v úzké siluety s vystouplými všemožnými kostmi, tenkými končetinami jako párátko a téměř žádným tukem. Slavné dámy podlehly přísným dietám a také takzvaným lékům na hubnutím, jak se jim říká. No a tak dříve z nádherných žen se stávají opravdu pouze kostry, potažené kůží a mezi tyto dámy patří Demi Moore, Ariana Grande, ale třeba i Lily Collins a další. Takže prosím vás, kdo máte doma dívku, obzvláště pak v tom kritickém věku období hledání se, snažte se jí rodičové vysvětlit, že tohle opravdu není krásné, normální a už vůbec nezdravé. Raději se jako za půl hodiny podívejte nebo jim pusťte pořad pana doktora Evžena Machytky, který začíná v 16 hodin a 55 minut na televizi Relax, jakožto opravdu zkušeného odborníka zabývající se obezitou a na diety má zdravý názor. Tak tolik tedy k tomuto neslavnému trendu z Hollywoodu a my už teďka pojďme tam, kde je svět vždy za všech okolností. V pořádku. Hity Rádia Čas.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Ve čtvrtek už čekáme více mraku. Většinou bude oblačno, místy polojasno, jen ojediněle se pak mohou přidat i slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 23 do 26 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 18 stupňů Celsia.
2: Rádio Čas.

0: Rádio Čas. Čas. Kam za sportem.
1: 100 různých cest, jako takový výběr člověk kolikrát nemá ani na venkovním výletě. No a teď si představte, že z takového množství si můžete vybrat, aniž byste museli plánovat nějaký výlet ohledně počasí. Jo, nebo to, ten výlet tomu počasí uspůsobovat. Protože já tady mám Lezecké ostravské centrum Hangar, do kterého můžete obzvlášť pak při typických sichravých podzimních dnech zabrouzdat s celou vaší rodinou. Čeká tam na vás obří lezecká plocha, na které se vyřádí jak ti zkušení, tak i ti, kteří se s lezeckou stěnou ještě nikdy nepotkali. No a kdyby vás to náhodou přestalo bavit, nebo jste si potřebovali trošičku odpočinout a doplnit energii, tak v Hangáru mysleli i na to, protože na místě je kavárna s výběrovou kávou a také bistro. No a pokud tam vyrazíte i se svýma ratolestma a je by to lezení úplně nebavilo, tak nebojte. I v takovém případě o ně bude postaráno, protože tam na ně čeká dvoupatrový dětský park.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
8: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.

úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas.

0: Věřím, že nejsem sama, která tuhletu písničku od kapely Hodiny miluje. No a v hitech, které milujete, budeme pokračovat zvesela i po 17. odpolední. Ta odbije za necelé 4 minutky, ještě předtím dorazí kolega Martě Fabík s čerstvým dopravním servisem a taky pohledem na vše, co se aktuálně děje nového. No a v příští hodince hned několik pozvánek na blížící se víkend, no a taky se podíváme do kalendáře. Zůstaňte s námi, Kiki Střelcová vás zdraví z Rádia Čas a přeju klidné odpoledne.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
4: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor ve Frýdku místku v ulici Revoluční. Stala se tady nehoda cyklisty. Na místě jsou záchranné složky. Může

0: ulici U Kapličky střetla se tady dvě osobní auta. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Hezké odpoledne, časáci, jsou tady opět aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás Martin Fabík. Letošní léto bylo v Česku druhé nejteplejší od roku 1961. Horko přineslo několik teplotních rekordů, včetně českého maxima 41,9 stupně naměřeného v Doksanech. Teploty letos překročily 40 stupňů hned v 5 dnech a tropických dnů bylo celkem 51. Rekordní byl také počet tropických nocí, kterých meteorologové napočítali 35.
1: Morava aktuálně.
0: Moravskoslezský kraj i letos vzdá hold zdravotním sestrám za jejich profesionalitu, nasazení i lidský přístup. Více nám sdělila zastupující mluvčí Miroslava Chleboňová.
2: Moravskoslezská sestra dlouhodobě připomíná práci lidí, bez níž se kvalitní zdravotní péče neobejde. Zdravotní sestry jsou pacientům na blízku ve chvíli, kdy potřebují nejen odbornou pomoc, ale často také podporu, trpělivost a obyčejný lidský kontakt. Právě jejich každodenní práci chce anketa představit veřejnosti a poděkovat za ní. Oceněné sestry budou nově představovány a oceňovány v rámci jednotlivých zdravotnických zařízení.
0: O přízeň veřejnosti se letos uchází celkem 27 sester. Hlasování odstartovalo 24. srpna a potrvá až do 20. září. Svůj hlas můžete dát na webu sestra.msk.cz. V Olomouci se o víkendu za parkování na určitých místech platit nebude. Od února příštího roku budou parkoviště u Tržnice a u Husova sboru spoplatněná jen ve všední dny od 8. do 18. hodiny. O víkendech tak řidiči na těchto dvou místech zaparkují zdarma.
1: Rádio Čas, sport.
0: A v pátek čeká fotbalisty MFK Karviná domácí zápas proti SK Kladno. Utkání 7. kola šance Národní ligy začne v 18 hodin na městském stadionu v Karviné Ráji. Zítra můžeme očekávat oblačno až polojasno. Ojediněle se může objevit déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 27 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas. Další za hodinu.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Jednoho dne.
4: Se kozelek.
3: A s větričkou.
4: A dětěčko.
3: Pánovi svět. I tohle se občas děje mezi 6 a 9 na Rádio Čas.
4: Jednoho dne.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které

0: středeční odpolední vysílání Rádia Čas. Máme středu s datem 2. září, no a ačkoliv nový školní rok začíná běžně 1. září, stejně jako tomu bylo včera, pokud to zrovna tohle datum nepadne na víkend, tak taková zásadní událost v rámci školství je spojená až s druhým právě dnešním dnem, konkrétně roku 1811, tedy hodně vzdáleného, kdy byla založena nejstarší a největší univerzita v Norsku, v hlavním městě Oslo. No a stejně tak významný moment nastal tento den jenom v pozdějším století v Číně, kdy v roce 1958 zahájila své vysílání čínská státní televize. No a do třetice všeho zajímavého před 85 lety si nechala Americká akademie filmového umění patentovat sošku Oscara, která se od roku 1929 uděluje v různých oblastech filmu v rámci stejnojmenného slavnostního ceremoniálu. Tak i takové události se váží k dnešnímu dni. Teď už další hity, které milujete. Příjemný poslech.
1: Hity, které milujete.

0: Mé jméno je Luděk Šmehlík a rád bych vás pozval na největší módní událost v Moravskoslezském kraji. Značka Sako Studio v pátek 11.9. v Trojhalí odhalí celkem 3 nové kolekce, které představí nejkrásnější tváře českého modelingu v čele s Anetou Wignerovou a vítězkami Miss Czech Republic. Těšit se můžete také na navazující afterparty s doprovodným programem, kde zahraje známá DJka Luka.
1: Takovou show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
2: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
4: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
6: Mateřství přináší spoustu radosti. Jenže po porodu se někdy bojíte i naplno zasmát nebo zakašlat. S vložkami Molicare máte o starost méně a svou jistotu zpět. Vzorky zdarma na molicare.cz. Molicare jsou zdravotnické prostředky při úniku moči.

0: flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Chcete vědět něco o svém zdraví, užít si s dětmi show Karol a Kvído nebo koncert skupiny Legendy se vrací? Nemocnice Karviná Ráj vás zve na Den zdraví, který se uskuteční v pátek 11. září od 15 hodin v areálu Lodiček v Karvinském parku Boženy Němcové. Těšíme se na vás. Moravskoslezská nemocnice Karviná.

0: No a my si nyní pojďme na rádiu čas říct, co byste mohli podniknout o nadcházejícím víkendu.
1: Rádio čas. Pojďte se bavit.
0: Už tradiční slavnosti města Nového Jičína, přátelé, zvou na bohatý program 4. a 5. září, kdy se z Nového Jičína doslova stane festivalové městečko. No a teďka přímo osobní pozvání od pana starosty.
2: Rád bych pozval všechny do Nového Jičína, kde tento pátek a sobotu pořádáme slavnost města. Náměstí i jeho okolní ulice zaplní hudba, divadlo, workshopy nebo ukázky aktivit našich spolků a klubů. Zaspívá například Aneta Langerová, Jana Kirchner, ale i Kolárovci nebo kapela Jiné kafe. Program je sestavený pro všechny věkové kategorie, pro celé rodiny. Určitě se nebudete nudit. Na setkání s vámi se těší Stanislav Kopecký, starosta města.
0: No a pokud byste, přátelé, chtěli dát spíše přednost gastrofestivalu, tak to vás pozveme do Olomouce, kde 6.9., tedy celou tuto neděli, bude probíhat festival s názvem Chutě kraje. Od 10 až 18 hodin podvečera tam budete moci ochutnat nejrůznější lahůdky nejen z Olomouckého kraje. No, tak tolik k tipům na nadcházející víkend. Na vás už teď je pouze si vybrat.
1: Film Time na Rádio Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas. Rádiu Čas.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Ve čtvrtek už čekáme více mraku. Většinou bude oblačno, místy polojasno, jen ojediněle se pak mohou přidat i slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 23 do 26 stupňů. Na horách pak naměříme kolem 18 stupňů Celsia.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: této hodině jsem vám na rádiu Čas slibovala, že tady pro vás budu mít hned několik pozvánek. No tak ty první konkrétně na nejrůznější akce, třeba do Nového Jičína a nebo taky do Olomouce na festival Chutě kraje, už proběhly, ale teďka jedna pozvánka na dnešní podvečer. Máme středu a to znamená jediné, že po 18. si převezme žezlo a studio Rádia Čas kolega Tom Michalík a čeká vás nový díl pořadu Film Time, ve kterém Tom bude tentokrát nejenom dávat nejrůznější tipy, ale taky vzpomínat na herce, který nás opustil v minulém týdnu. O koho jde, tak to už si poslechněte po 18. podvečerní na Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Které milujete.

0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu Stavebniny Janík. Těší se na vás
4: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.
5: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.

věčně optimistická Olga Lounová na vlnách Rádia Čas. Se zářím přichází spoustu novinek a není tomu ani jinak v televizi. No a tak už za pár dní se všichni nadšenci bizarních reality show dočkají nové série Love Islandu. Intelektuálnější publikum pak zase nadchnou Zrádci. No a už dneska večer startuje úspěšná pěvecká soutěž Československá Superstar přátelé. Já jsem osobně hodně zvědavá, co tentokrát přinese, protože jak víme, v minulosti přinesla opravdu spoustu skvělých zpěváků, které dodnes posloucháme a pravidelně hrajeme na vlnách Rádia Čas. No nicméně, tolik tedy k tipům, pokud budete chtít na chvíli takzvaně vypnout u bedny a podívat se na to, jak si český a slovenský národ vede v nejrůznějších soutěžích.

0: užíváte a užívat budete hity, které milujete na rádiu Čas, pokud nám zachováte přízeň i po 18., která už je za dveřmi, a tak mě nezbývá, než se s vámi pro dnešek rozloučit. Popřát vám krásný zbytek středečního dne. Pokud vyrážíte na noční nebo v oblibě přes noc větráte hojně jako já, tak si na to dávejte pozor a když tak se i přioblečte, co se těch lidí, kteří na noční se chystáte, týče, protože v noci nám rtuťe teploměru mají spadnout k 9 až 15 stupňům Celsia. Veliké a široké rozpětí, no ale to je zkrátka ten přelom léta a podzimu. Kiki Střelcová se loučí, no a za chvilku už si slovo převezme kolega Tom Michalík. Ještě před ním ale Martin Fabík.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar Aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
3: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
7: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
8: Popel

0: Rádio Čas.
1: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Prostějově na ulici Za Kosteleckou. Srazilo se tady nákladní auto s vlakem. Na místě jsou složky integrovaného záležitosti.

0: a pozornost se vyplatí ve Valašském Meziříčí v ulici Máchova. Osobní auto se střetlo s cyklistou. Na místě jsou záchranné složky. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Hezké odpoledne, časáci, jsou připraveny aktuální zprávy na Rádiu Čas a vítá vás u nich Martin Fabík. Ministerstvo spravedlnosti chce zpřísnit tresty za závažné zločiny spáchané pod vlivem alkoholu nebo drog. Pachatelé by podle návrhu neměli dostávat mírnější tresty jen proto, že se sami uvedli do stavu nepříčetnosti. Změna se má týkat hlavně závažných násilných a sexuálních činů. Návrh chce ministerstvo představit na podzim.
1: Morava aktuálně.
0: Ostravě bude tato sobota patřit milovníkům městské hromadné dopravy. V areálu dopravního podniku v Martinově se představí historické tramvaje, autobusy i trolejbusy. Návštěvníky čekají také vyhlídkové jízdy, koncerty a atrakce pro děti. V Rožnově pod Radhoštěm začala dostavba kulturního centra. Co moderní dřevostavba propojená moderními technologiemi nabídne, to nám už prozradila mluvčí města Adela Kousalová.
2: Od srpna letošního roku do konce ledna 2027 je naplánována výstavba hrubé stavby. Nejprve vzniknou oba společenské sály, následovat bude foaje a zastřešení vstupu. Poslední bude čtyřpodlažní část se zázemím pro účinkující a zaměstnance směrem ke škole. Jednou z nejvýznamnějších změn je navýšení kapacity velkého sálu až na 600 stojících diváků.
1: Rádio Čas, sport.
0: A zlínští hokejisté na Slovensku znovu inkasovali 7 gólů. Berani v Žilině prohráli 3-7 a stejně jako před týdnem vnitře doplatili na chyby v obraně. Po 8 minutách už prohrávali 0-2 a první třetinu zakončili se 4-gólovým mankem. Zítra můžeme očekávat oblačno až polojasno. Ojediněle se může objevit déšť a přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Příjemný podvečer.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Jednoho dne.
4: Se kozelek.
3: A větričko.
4: A dětěčko.
3: Pánovi svět. I tohle se občas děje mezi 6 a 9 na Rádiu Čas.
4: Jednoho dne.
1: Rádio Čas. Film time. Na Rádiu Čas.
5: Příjemné chvíle přeji všem fanouškům nejen dobré muziky, ale také velkého plátna anebo televizních obrazovek. Po týdnu se vrací Film Time, ve kterém dnes vzdáme hold herci, jenž nás opustil minulý týden a podle mě si zaslouží vlastní prostor. No a po čase také koukneme na streamy. Budu mít tip na nový seriál a jeden hudební dokument. Ale nejprve je tady návrat slavné rodinky z doby kamenné.

Ano, jak to tak vypadá, pracuje se na návratu rodiny Flintstoneových. Původní animovaný seriál se vysílal v 60. letech a patřil mezi nejoblíbenější ze stáje Hanna-Barbera.

Rádio Čas. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádiu Čas.
1: 25. srpna zemřel ve věku 80 let herec a dabér Tim Curry. Já jsem se rozhodl dát mu v dnešním Filmtimeu prostor, protože podle mě se jednalo o chlapíka, kterému stačil malý prostor na plátně, ale on si ho vždy ukradl pro sebe. A nezůstalo jenom u malých rolí. Pojďme však postupně. Tim Curry se narodil v anglickém Grapenhallu. V mládí se s rodiči často stěhoval a už na škole se projevovaly jeho hlasové schopnosti. Nakonec se stal také chlapeckým sopranistou. Ale jeho to táhlo k herectví. Studoval angličtinu a drama. První rolí na plný úvazek pro něj byla v muzikálu Hair. No a o pár let později se objevil v dalším slavném muzikálu The Rocky Horror Picture Show. 2 roky po úspěchu na prknech se příběh přenesl na filmové plátno. No a z Tima Curryho se stala hvězda, protože si zahrál tu stejnou roli a opravdu ukázal, že je talentovaný.

0: No a pomaličku přicházely další filmové a divadelní nabídky a v polovině 70. let rozjížděl i svou hudební kariéru. Nakonec časem vydal i 3 sólová alba. Později si ho všiml i režisér Ridley Scott, který ho obsadil do role pána temnoty ve své fantasy snímku Legenda. A podle mnohých je právě tento ďábel Tima Curryho jedním z nejděsivějších, který kdy byl na filmovém plátně. Ale nebyla to poslední děsivá role. Sám cítil, že je čas na změnu, a tak se koncem 80. let přestěhoval do Ameriky. No a více si povíme za chvíli.
1: Filmtime. Filmtime. Na rádiu Čas.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Rádiu Čas. Začátek 90. let byl pro Tima Curryho zároveň začátek úspěšného období v Hollywoodu. Hned v roce 1990 dostal roli v televizním filmu To. V adaptaci jedné z nejslavnějších knih Stephena Kinga stvárnil démonického klauna Pennywise. No a pak přicházely další role, které nebyly třeba úplně velké, ale jak jsem zmínil, Timu Currymu stačil malý prostor, abyste si ho zapamatovali. Takže to byla třeba komedie Oscar, kde hrál po boku Sylvestra Stallona, výbornou roli měl ve filmu Kongo, hrál kardinála Richelieu ve Třech mušketýrech, no a kdo by samozřejmě neznal jeho legendární roli recepčního v pokračování komedie Sám doma.
1: Madam, there are hundreds of parasites out there, armed to the teeth. Do bundle up, it's awfully cold outside.
0: Tim Curry hrál takřka nepřetržitě. Výbornou práci odváděl i v dabingovém odvětví. Bohužel v roce 2012 utrpěl vážnou mrtvici, která se výrazně podepsala na jeho zdravotním stavu. Filmový svět přišel o výraznou tvář malých i velkých rolích. Tak si na jeho počest něco pusťte, výběr je opravdu široký.
2: Film Time na Rádiu Čas.
3: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A Kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert, dle srovnání k 26.8.
6: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl 94% masa 100 gramů již za 21,90. Jemný král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 39,90. Ale pouze ve středu 2. září jen za 34,90. Jemný kačup od Hamé sladký či ostrý 900 gramů za skvělých 59,90. Nebo oblíbenou Kofolu Originál Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
3: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
8: Rádiu Čas. Hity, které milujete.

0: Rádiu Čas.
1: Tak a jdeme na premiéry. A já jsem dnes sliboval streamy. Ta následující věc je teda pravda k vidění už nějakou dobu a já doháním restík. Jedná se o pohled na osobu Travise Barkera, jednoho z nejtechničtějších bubeníků a jinak člena kapely Blink 182. Ono už jenom ta historka o tom, jak s nimi začal hrát, stojí za to. Nahlédnete ale také trošku do jeho soukromí, dozvíte se, proč ho to vždy táhlo k jiným hudebním stylům, no a nechybí slova chvály hudebních parťáků z kapely a nebo jiných členů ostatních kapel. 90 minut času by rozhodně nemuseli obětovat jen fanoušci Blink 182 nebo punkrockového stylu všeobecně. Dílo si podle mého názoru užijou všichni, kdo se alespoň částečně zajímají o hudební scénu.
2: Travis was in really bad shape. There was an absolute concern whether or not he would survive.
3: I've never stepped foot on a plane since the crash. And when I think about it, I have the worst flashbacks.
4: I've got two on the ground with burns over here.
5: Get a f***ing in this, man.
1: Část dokumentu se točí okolo neslavné letecké havárie z roku 2008. Barker tehdy jen zázrakem přežil, ale na jeho zdravotním a hlavně psychickém stavu se to výrazně podepsalo. Takže se také dozvíte, jak se dával dohromady a co ho vedlo k návratu do letadla, ale to až po dlouhých letech. Za sebe určitě doporučuju. Dokument Travis Barker Louder Than Fear je k vidění na službě Disney+, respektive Hulu.
0: Film Time na Rádiu Čas.
6: Radio Čas.

0: Rádio Čas.
1: Poslední dnešní tip bude na seriál Lanterns. Ano, je tady další komiksovka, ale tentokrát trošičku jiná. Jedná se o nový pokus představit divákům hrdiny zvané pod názvem Green Lanterns, což jsou vlastně takový vesmírní policisté. A právě takovým detektivním stylem se tvůrci rozhodli jít. A podle všeho to bylo správné rozhodnutí. Seriál zatím sbírá chválu, kde to jenom jde.
2: What do you know about manhunters?
3: Where did you hear that word? Manhunters are the most dangerous beings to ever exist in the galaxy. And it could take the form of any species.
2: So it could be anyone.
3: He's gonna send an army. Put you down.
1: Sledujeme ústřední dvojici v podání Kyla Chandlera a Aarona Piera. Společně vyšetřují běžně vypadající případ, který je však dovede až k mezihvězdnému spiknutí. Objeví se také Nathan Fillion, který si zeleného hrdinu s kouzelným prstenem zahrál už v loňském Supermanovi, takže je tady provázání s tímto světem. Jak moc? To zatím nechám bez odpovědi. Už několikrát se ukázalo, že takový ten malý televizní formát, kde se tvůrci nebojí být i tvrdší, komiksovkám jenom prospěje. A vypadá to, že tohle bude ten případ. Lanterns si můžete pustit na HBO Max. No a pro tento týden je to vše. Já vám moc děkuju za pozornost a budu se na vás těšit zase příště v dalším Film Time.
0: Film Time. Film Time. Na Rádiu Čas.
4: Dechberoucí ukázky, nejmodernější technika a zážitek pro celou rodinu. Dny NATO v Ostravě a Dny vzdušných sil armády České republiky se konají 19. a 20. září na letišti v Mošnově. Přijďte si je užít s Rádiem Čas. Více na webu Rádia Čas a na natodays.cz.
5: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
6: A společnost Schaeffler. Naše výrobky hýbou světem již 80 let. Nyní i v Ostravě. Nastupte k nám. Volná místa najdete na schaeffler.jobs.cz.
7: Hity, které milujete. Radio Čas.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
9: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma www.baristacupostrava.cz.
10: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: letu, vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo diváťák.
1: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Jednoho dne.
4: Se kozelek.
3: A s větričkou.
4: A děčečko.
3: Pánovi svět. I tohle se občas děje mezi 6. a 9. na Rádio Čas.
4: Jednoho dne.
2: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete. Shine bright like a diamond. Shine bright like

Radio Čas. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnešní díl bude hodně o módě, protože mým hostem bude Luděk Šmehlík, stylista a módní návrhář.
1: Hudba, krásné holky, krásné oblečení, tak jsem tomu propad.
0: Podle čeho si vybíráš modelky na přehlídku?
1: Manželka mě zabije, ale asi podle sympatií.
0: Využiješ na módní přehlídku i svoji manželku?
1: Ne.
0: Proč to děláte?
1: Já to mám rád, když ona je prostě z toho jako wow. Je to pravda od věka, šaty dělají člověk.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17:55 na televizi Relax.

0: show jinde v Evropě nenajdete. Už 19. a 20. září ovládnou letiště Leoše Janáčka Ostrava, dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Přijďte zažít největší bezpečnostní show u nás. Zve vás Rádio Čas. A na místě si zapněte online rádio Dny NATO.
1: Skvělý zážitek z dnů NATO vám přeje hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
2: A Rigat.cz, military a outdoor vybavení pro každou misi. Najdete nás online i ve třech prodejnách, Semily, Ostrava, Olomouc. Rigat.cz, hrdý partner NATO Days.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: pánovi
1: i tohle se občas děje mezi 6 a 9 na Rádiu Čas.
0: Jednoho dne.
2: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Rádio Čas. Hrajeme letní hit

0: tohle se občas děje mezi 6 a 9 na Rádiu Čas.
1: Jednoho dne.
2: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. If there's somebody calling me out, she's the one. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnešní díl bude hodně o módě, protože mým hostem bude Luděk Šmehlík, stylista a módní návrhář.
1: Hudba, krásné holky, krásné oblečení, tak jsem tomu propad.
0: Podle čeho si vybíráš modelky na přehlídku?
1: Manželka mě zabije, ale asi podle sympatií.
0: Využiješ na módní přehlídku i svoji manželku?
1: Ne.
0: Proč to děláte?
1: Já to mám rád, když ona je prostě z toho jako wow. Je to pravda od věka, šaty dělají člověk.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: životě, jaký opravdu je. O zdraví, vztazích, nových trendech i radách, které se předávají z generace na generaci. To je pořad Ženy v čase. Inspirativní hodinka nejen pro ženy. Ve čtvrtek od 18 hodin v premiéře a v sobotu od 8 ráno v repríze. Ženy v čase. Na Rádiu Čas.
1: Čas. Rádio Čas.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas. When your

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.